0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Tady se vám blíží zpátečka a další. A další. A další. A další. A další.
1: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.
2: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
3: Posloucháte Klasik Praha. Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
4: V dnešní hudbě podle kalendáře připomeneme dlouholetého člena a solistu operního souboru Národního divadla v Praze Ivo Žítka. Ten se totiž narodil 4. června 1926, takže si od jeho narození připomínáme letos rovných 100 let. Ivo Žídek se narodil v Kravařích u Opavy a pocházel z učitelské rodiny, kde se provozovala amatérsky hudba. V roce 1945 maturoval na reálném gymnáziu v Ostravě a zpěv studoval soukromně u profesora Rudolfa Vaška. Původně byl bariton, ale pod citlivým pedagogickým vedením se jeho hlas rozvinul ve zvučný tenor s vynikající technikou. Jako 19-letého jej tehdejší šéf Zemského divadla v Ostravě Zdeněk Halabala angažoval jako solistu v ostravské opeře, kde Žídek zpíval od roku 1945 do roku 1948 a stvárnil tu řadu výrazných úloh. Na podzim roku 1947 hostoval v roli Jeníka v Prodané nevěstě v Pražském národním divadle a o rok později tu získal stále angažmá, které následně trvalo více než 4 desetiletí. Jeník z Prodané nevěsty se ostatně stal jeho životní rolí. Zpíval jej i v dalších nastudováních z let 1949, 1953, 55, 1963, 66 a nakonec 1971. A toto představení se hrálo až do roku 1982, ovšem s Žítkovou účastí jen do roku 1976. Poslechněme si tedy teď tři scény z této Smetanovy opery. Spolu s Ivo Žítkem účinkuje v roli Mařenky Milada Musilová, orchestr Národního divadla v Praze řídí Jaroslav Fogl.

Jak stojí naše věc a čeho se nadí?

Já si vezmu Vaška.

Své pěvecké mistrovství prezentoval Ivo Žídek i ve všech ostatních operách Bedřicha Smetany a oblíbil si i dílo Antonína Dvořáka, ku příkladu Rusalku anebo její pastorkyňu Leoše Janáčka. Často ale zpíval i díla světových klasiků, ať už to byly Mozart, Puccini, Verdi či Wagner. Výčet rolí Ivo Žídka na jevišti Národního divadla byl skutečně úctyhodný a dokázal obsáhnout různorodý repertoár. Významnou příležitost dostal v roce 1956, kdy pohostinsky zpíval Verdiho Dona Carlose ve Vídeňské státní opeře. Proslulý dirigent Herbert von Karajan mu okamžitě nabídl stálé angažmá, které ovšem musel Žídek odmítnout. Nicméně ve Vídni pravidelně hostoval až do roku 1959. Tato zkušenost ze zahraničí mu pak přinesla další zajímavé nabídky. Zpíval ve Stuttgartu, Barceloně, Monte Carlu a řadu let byl také stálým hostem státní opery v Berlíně. Další ukázkou jeho pěveckého mistrovství teď bude scéna z Dvořákovy Rusalky. Spolu s Ivo Žídkem zpívají Milada Schubertová a Eduard Haken. Orchestr Národního divadla v Praze řídí Zdeněk Chalabala.

Ivo Žídek spolupracoval i s rozhlasem a natáčel jak pro Český rozhlas, tak pro hudební vydavatelství Suprafon, ať už to byla řada nahrávek jednotlivých árií či celých oper. V roce 1981 obdržel ocenění za nejlepší nahrávku roku, a to za operu Z mrtvého domu Leoše Janáčka. Mistrovství Ivo Žídka bylo zaznamenáno i na filmový pás a pro televizi. Nejčastěji pochopitelně ve spojení s jeho nejslavnější rolí Jeníka z Prodané nevěsty. Takto se například objevil i v životopisném filmu o Bedřichu Smetanovi Z mého života z roku 1955. Na přelomu 50. a 60. let bylo pak pro televizi upraveno i několik oper z repertoáru Národního divadla, ať už to byla Bohéma, Věc Makropulos a pochopitelně i Prodaná nevěsta. V seriálu FL Věk z roku 1971 se Ivo Žídek objevil jako Don Giovanni v Mozartově stejnojmenné opeře. V dalším filmovém zpracování Prodané nevěsty z roku 1975 zazněl pak pouze jeho hlas, zatímco svou tvář Jeníkovi propůjčil herec Petr Skarke. Teď zazní dvě ukázky z Žídkova zahraničního repertoáru, nejprve árie z Verdiho La Traviaty a poté z Gounodova Fausta.

Měsíce již tomu, co moje Violeta vše zanechala pro mne, mír žití a rozkoš a slavnosti ty šumné, kde božské její kráse dav otroků se kořil a skláněl žase.

Během své pěvecké kariéry získal Ivo Žídek i celou řadu ocenění. Několik z nich dostal od komunistického režimu. Mimo jiné titul národního umělce, udělený při příležitosti 50. narozenin v roce 1976. Toto i další vyznamenání pak veřejně odevzdal v revolučním kvasu v roce 1989 a zároveň opustil i komunistickou stranu, jejímž byl členem od roku 1946. Do období společenských změn na přelomu let 1989 až 1990 se zapojil i zpěvem národní hymny na shromážděních a jako významná a uznávaná umělecká osobnost byl pak jmenován do funkce ředitele Národního divadla, již vykonával po dvě sezóny od roku 1989 do roku 1991. Poté už zůstal v soukromí a v roce 1998 obdržel cenu Thálie za celoživotní mistrovství. Ivo Žídek zemřel v Praze 20. května 2003, krátce před svými 77. narozeninami. Od roku 1947 byl ženatý s Libuší Mrázovou, s níž měl dva syny. Starší Ivo Žídek působil jako scénograf v několika divadlech, včetně Národního, a mladší Libor Žídek byl pak operetním hercem a režisérem Karlínského divadla. Vzpomínku na Ivo Žídka uzavřeme scénou z díla Karla Orfa Catulli Carmina. Kromě solistů účinkuje Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK a provedení řídí Václav Smetáček.

naríte neskalám!

Hudba podle kalendáře. Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Skonto nabité.
5: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Skonto nábytek.
6: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
7: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
9: Ladíte Klasik Praha.
10: Z archivu osobností.
9: Co poslouchají slavní.

0: skladbu, kterou jste slyšeli na začátku dalšího vydání pořadu z archivu osobností, určitě znáte i z našeho vysílání a mám pocit, že dokonce i ve stejné interpretaci, v jaké jste ji slyšeli teď. A tak vás vítám u poslechu pravidelného pořadu a brzy přivítám svého hosta, který je akordeonistou a taky členem toho souboru, který teď hrál, tedy Bonafide Tango. Vítám Ladislava Horáka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ladislave, jsem moc rád, že se zase po čase scházíme u tohoto pořadu. A to nejenom proto, že už třeba opakovaně samozřejmě po těch letech, kdy ten pořad trvá od roku 2006, si zvu hosty znovu, ale také z toho důvodu, že u vás se blíží významné životní jubileum. Nastane teda na konci června, téměř 29. června, a vám bude, to se může říkat, vy jste mladý člověk, 60.
1: Je to jen číslo.
0: Je to přesně, je to jenom číslo, a tak já klidně prozradím, že s obou ve studiu jsem tady starší já.
1: No víte, já už teď, co mám zaběhlé své komorní soubory, tak tam skutečně už zjišťuji, že ten nejstarší jsem já. Takže už si trošku na to dávám taky pozor. A to je snad jediná taková změna, kterou pociťuji. Jinak jsem plný síly a plný odhodlání a plný nápadu, takže se moc těším, jak nejenom toto jubileum, ale i to další období prožiju. Jednak hudebně, tak i osobně.
0: Jste taky plný zahnícení entuziasmu k tomu, co děláte, ať už je to pedagogická činnost, a nebo to je vystupování. Ale primární pro vás, já mám pocit, že jsou právě koncerty a rozdávání té radosti lidem, ne?
1: Je to tak. On přece jenom akordeon neustále musíme propagovat. On nemá nic jistého. Takže neustále musíme dokazovat, že to je nástroj, který obstojí jak solově, tak komorně, tak i s orchestrami. Takže je to něco, co já dělám velmi rád. Já, když jsem studoval na pražské konzervatoři u pana profesora Jaroslava Vlacha, tak tam jsme hlavně studovali ty sóla. Já jsem premiéroval spoustu skladeb, což dělám do dneška, ale přece jenom potom jsem časem zjistil, že ty komorní soubory přivedou mnoho jiného publika, než co by přišli na pouhý akordeonový koncert. A samozřejmě je tam ta věta, kterou já snad slýchávám neustále na konci každého koncertu, kdy někdo přijde a řekne, no víte, my jsme si nikdy nemysleli, že akordeon takhle může znít. Hmm. A to je věta, která mě pronásleduje celý život.
0: Ale já vím, že existují třeba celé akordeonové soubory, dokonce já, když jsem kdysi dávno teda dělal v jednom kulturním zařízení, tak jsem tam měl na starosti kapelu, která byla složena jenom z akordeonu a bicích nástrojů, tuším.
1: Tak k tomu vám řeknu takové, mě k tomu vážou tři věci. Jednak ještě co by student pražské konzervatoře, jsem byl osloven do Itálie, abych vedl italský akordeonový orchestr. A to skutečně v těch 90. letech jsem tam jezdil léto co léto, což hlavně moje manželka byla nadšená, že tam může jezdit k moři na 2 měsíce. A my jsme taky hráli kolem 40 koncertů. To jsou takový ty venkovní, který zahrajou. Pak jsem zjistil, že v Německu existuje pod německým akordeonovým svazem registrováno, nejenom amatéři, ale registrováno na 1200 akordeonových orchestrů. Na to konto jsem vlastně kolem roku 2000 také tady zavedl v Praze jako umělecký ředitel Evropský soutěžní festival akordeonových orchestrů, což je festival, který se potom etabloval až k těm dnešním mezinárodním akordeonovým dnům, které pořádám, a to už jsou i solisté, i komorní soubory. A ještě jednu věc, jezdívám pravidelně, jsem zván, asi jako jeden z mála tady z té střední Evropy, do poroty do Innsbrucku, což je soutěž, která je jednou za 3 až 4 roky a kam jezdí jenom vlastně, anebo výhradně akordeonové orchestry. A vezměte si, že tam přijede kolem 300-350 orchestrů. Takže to musí být v tom kongresovým obrovským sálech, protože jinak by to vůbec se nedalo pojmout.
0: Hodně jste mluvil o Německu a Itálii. A kde vůbec akordeon vznikl?
1: Ano, samozřejmě to jsou právě ty dvě země. To znamená to hlavní, to narození toho akordeonu, tak to je Německo, to je Rakousko. A pochopitelně současně akordeon nejvíce žije v Itálii, protože jsou tam nejvýznamnější výrobci a také nástroje, které jsou nejkvalitnější v současné době. Tam je takové, to vždycky říkám, to město Castelfidardo, což je taková meka, kam všichni akronisté musí ho naštívit, dojít. Něco jako Santiago de Compostela pro ostatní. A tam prostě přijedou a tam vidí, že v tom maličkém městečku, který je velký, nevím, třeba jako můj rodný Nymburk, řekněme, tak víceméně je tam kolem 30 firm, které produkují nástroje.
0: No a lidé, když třeba se dívají na tyto nástroje, tak tomu říkají lidově tahací harmonika. Ale říká se taky harmonika akordeonu, nebo jak je vlastně to s tím vymezením?
1: Ano, je to taková věc, tak trošku, víte co, ta moje generace vlastně tvoří tu metodiku. Musíme si uvědomit, že ten nástroj teprve někdy v těch 80. 90. letech začal být skutečně na té úrovni koncertní, aby mohl obsáhnout jak transkripce, tak originální tvorby a tak dále. To znamená, že technicky byl zdokonalen teprve v tomto období a víceméně já, protože velmi často dělám semináře na různých stupních hudebních škol a to se jmenuje akordeonové dny a to je první otázka, kterou dostávám. Řekněte mi, jaký je rozdíl mezi harmonikou a akordeonem. Tak já jim to musím maličko vždycky ukázat, ale protože jsme tady přece jenom v odborném rádiu a hlavně nás poslouchají odborníci, tak je to tak, že zatímco harmonika má diatonické ladění, tak akordeon má chromatické ladění. To znamená, že vlastně je to jednoduché. Pokud přijdete padat lasku domů, najdete si někde na skříni nástroj a budete chtít vědět, jestli to je harmonika nebo akordeon, zmačnete klávesu či knoflík podle toho, jak je osazen ten nástroj a pokud na ten tah i tlak na obě dva směry hraje stejný tón, tak to je akordeon. Pokud jiný, je to harmonika, což je třeba u nás heligonka.
0: Tak to je pravda, ale to nebudeme teď moc vysvětlovat, navíc tyhle ty věci si všichni mohou přečíst dneska kdekoliv, kde je napadne, ale teď se chci zeptat vlastně, kde se vzala ta láska k akordeonu před těmi, no 60 ne, lety.
1: No, ten nástroj hraju přes 50 let určitě.
0: To je pravda.
1: Fakt je takový, že právě jak jsem zmínil Nymburk, tak to Polabí tomu akordeonu vždycky bylo takové příznivé a on to v těch, když jsem začal vlastně hrát někdy v těch 70. letech, tak to byl, jak jsem zjistil, druhý nejpoužívanější nástroj na hudebních školách. Takže já jsem skutečně zažil to období, kdy ještě nebyly žádné elektronické hračky a elektronické nástroje a kdy o ten nástroj byl velký zájem, protože prostě my máme trošku štěstí, víte, že je totiž u nás také v tom folkloru. Ne každá země má harmoniku nebo akordeon ve svém folkloru. Například v Maďarsku to je cymbál. Tam akordeon je spíš avantgardní nástroj, mimochodem. No. A u nás to je jinak a my máme tu základnu těch lidových hudebníků skutečně velkou a samozřejmě já jsem začal na lidovkách, protože jsme měli hospodářství a když prostě byla zabíječka, přišel řezník, říkal, já tady budu zabíjet, ale pokud mi ten váš syn zahraje prostě písničky u toho. A tak tatínek mě i mého bratra nebo moje rodiče dali samozřejmě do hudební školy a začali jsme hrát na akordeon.
0: A takhle to začalo všechno. My bychom ale si měli poslechnout taky hudbu. My jsme už na začátku slyšeli hudbu Astora Piazzolly. To je takový speciální autor, o něm si můžeme povídat za chviličku, ale já bych spíš teď vás poprosil o uvedení té další skladby, která už se souvisí vlastně s Astorem Piazzollou, tak ten je, autor.
1: Ano, tak je to neméně významné jméno Richard Galliano, což byl vlastně žák a následovník Astora Piazzolly, který později převzal i jeho místo v tom slavném kvintetu Tango Nuevo. A od něho jsem si vybral skladbu Tango pour Claude, také tango. Je to z CD Viva Tango, které jsem natočil s violončelistou Petrem Nouzovským už v roce 2014. My jsme pak dostali za tuto cenu i v New Yorku jako nejocenější CD toho roku.

0: Richard Galliano napsal Tango pour Claude, tango ještě uslyšíme, ale už to bude v případě, tuším, hudby skladatele soudobého. Mimochodem, já se chci teď zeptat ještě na jednu věc a tím se jenom trošičku vrátí k tomu akordeonu. Je to v podstatě teda mladý hudební nástroj, když to srovnáme s některými dalšími a mnohými dalšími teda. Mimochodem, já jsem si našel, 1829 byl patent na akordeon a stalo se 6. května, od té doby jsou taky mezinárodní akordeonové dny.
1: Ano.
0: A je to nástroj, který se taky dál vyvíjí, předpokládám.
1: Ano, neustále technicky vždycky se něco přijde, nicméně takový ten hlavní technická novinka, která přišla a která je důležitá, je, že se vynalezl melodický bas. To znamená, že už to není jenom umcaca v levé ruce, to znamená doprovod toho pravého manuálu, ale že už ta levá ruka může hrát obdobně jako pravá melodii. Tím pádem můžeme hrát transkripce barokních skladatelů, klasicistních a tak dále, můžeme hrát moderní hudbu a hlavně skladatelé pro nás raději píší, protože už nepoužíváme jenom ty fixované akordy. Takže to byla hlavní pro mne hlavní milník v tom vývoji akordeonu je vlastně vynález těch melodických basů a k tomu ještě takzvaný konvertor, to znamená, to je systém, kdy nepotřebuji mít ty basy melodické ještě navíc, ale prostě pomocí toho konvertoru přepnu vlastně basy a začnu hrát několik oktáv v levé ruce.
0: A je hodně těch soudobých skladatelů, kteří rádi píší pro akordeon?
1: Akordeon je absolutně spjat vždycky, a jsou to ty centra na těch konzervatořích a školách hudebních, tak my jsme vždycky vycházeli právě vstříc skladatelům, ukazovali jsme, už když jsem já studoval, tak psal, kdo byl na skladatelském oddělení nebo kdo učil skladbu, tak ten psal také pro akordeon, protože my jsme byli až takový, že opravdu jsme byli až tak jako drzí a pořád jsme klepali a chtěli jsme a říkali jsme, my nemáme kompozice, napište nám, potřebujeme nejen pro ten solový akordeon, ale i pro komorní hru.
0: Přitom vlastně pro akordeon se píše, nebo akordeon se učí na pražské konzervatoři, tuším od 50. let.
1: Ano, po roce 50. se začal učit, přesně tak. A tím pádem už jeden z těch prvních, kdo učil akordeon, byl právě Milan Bláha, což kterého já pokládám za svůj vzor a hlavně je první koncertní akordista, který hned právě oslovil například Václava Trojana a Václav Trojan mu vlastně napsal tehdy ty nejzásadnější skladby, které dodnes hrajeme.
0: Mimochodem, Milan Bláha byl kdysi dávno hostem tohoto pořadu. Já jsem se s ním velmi dobře znal, protože jsme bydleli kousek od sebe.
1: V Libuši, jo?
0: Nebo? Ano, v Libuši, přesně Takže to byl neuvěřitelný člověk a jeho paní samozřejmě.
1: Ano, paní Věra Úlová stále žije a také mi velmi pomáhá, protože já tak trošku mám přístup k tomu jeho archívu. Takže teď například jsem se dopátral konečně také not ke kompozici Emila Františka Buriana, což byl vlastně skladatel, který jako jeden z prvních vůbec napsal koncert pro akordeon a symfonický orchestr. A mám velkou radost, že ho budu moct vlastně v této mé jubilejní sezóně také zahrát. Takže možná budu druhý po Milanu Bláhovi, který tento koncert legendárního Buriana bude hrát.
0: My máme tady v tom playlistu teď právě řadu jmen soudobých hudebních skladatelů českých, pak se nám tam do toho ještě dostane jeden Španěl, tuším.
1: Ano, určitě.
0: Ale teď je tady napsáno Václav Trojan. Tak to je samozřejmě pojem.
1: Ano, já jsem ještě při studiu na pražské konzervatoři založil soubor, který později mi Trojanova rodina nechala, abych mohl ho zaštítit jménem Václava Trojana. Takže Trojanovo trio, což je takový jako obsazení, které není úplně tradiční a musím říct si, že když s ním vyjíždím ven, i třeba na nějaké akordeonové festivaly, tak se tomu hrozně podivují. Tak říkají, jak dobře, akordeon, ano, v pořádku, housle k němu, ano, v pořádku, ale kytara klasická, co to je, to bude nějaký šraml nebo něco? Jo, jenomže tehdy skutečně Václav Trojan napsal takový zásadní věci. A to znamená, že z té filmové hudby, kterou psal pro Jiřího Trnku, upravil pro tyto tři nástroje císařského slavíka, prince Bajeu a konečně i například lidové písně a právě jednu z těch lidových písní s mým Trojanovým triem si nyní můžeme pustit.
0: A jmenuje se Ej, lásko, lásko.

0: Od Václava Trojana to byla píseň Ej lásko, lásko. Teďko v té zajímavé podobě hrál kromě mého dnešního hosta Ladislava Horáka. Kdo na té nahrávce?
1: Na housle tehdy ještě Pavel Hůla a na kytaru Petr Paulů, což bylo takový to první obsazení Trojanova tria, který jsme měli.
0: Takže děkuji za doplnění, protože ta CDčka, ze kterých hrajeme, máte tam u sebe vy na druhé straně našeho natáčecího stolu. My jsme řekli, že Itálie, Německo, jaksi kolébky, dalo by se to tak říct, akordeonu, ale Astor Piazzolla, tak ten žil hodně daleko od těchto zemí, tak jak si vlastně on oblíbil akordeon, potažmo bandoneon?
1: Ano, ono to je tak, nejdřív řeknu ten vztah k němu, který já jsem měl. To už současně mladí hudebníci neznají, ale my, když jsme tehdy chtěli někam vyjet a seznámit se s nějakými skladbami, tak jsme v těch 70. 80. museli u nás například vyhrávat celostátní soutěže, aby nás potom prostě Československo vyslalo někam. A já jsem v tom roce někdy 87, 88 jsem právě měl tu možnost, že jsem mohl vyjet právě na západ. A tam najednou jsem slyšel hudbu, kterou jsem v životě neznal. Hráli to francouzští akordeonisté. A tak jsem si říkal, ale to je hrozně moc zajímavý, vedle toho mýho Václava Trojana, kterýho zbožňuju, tady je další takový zajímavý autor, kterýho hrajeme a který je teda originální a původní. Protože sice hraje na tu diatonickou harmoniku, protože bandon je diatonický nástroj z 80%. Jsou i nástroje chromatické, já třeba hraju také na chromatický bandon, na ten diatonický bych se nenaučil, protože to je systém, který naprosto jako nerozumím. Je to složité, musel bych na to hrát mládí asi, abych na to uměl. Nicméně, začal jsem si vozit tyto noty a začal jsem studovat a říkal jsem si, že mi to jako hrozně vlastně jako blízký, protože jsem v tom cítil tu dobu, kterou žiju. To 20. století, slyšel jsem, že to je kvalitní hudba, že to není jen napsá, jen tak nějaká líbivka a hlavně jsem si říkal, že to by bylo prýma, kdybych to začal propagovat také u nás. Pozor, trošku jsem s tím na začátku narazil. Když jsem to začal hrát na konzervatoři, tak kolegové třeba přicházeli a říkali, co to je za popík, to nám tady ani nehrájí, to, co to je. No, víte co, teď já vás pozvu na konzervatoř, pojďte si teď poslechnout na chodbu kytarovou třídu, klavírní třídu, komorní třídu, tam se všude hraje Piazzolla. Takže ten už je tady. To znamená, on se k tomu dostal tak jednoduše, protože ho převezli němečtí emigranti a ten nástroj vlastně tu původní flétnu, která hrála v těch tango orchestrech, nahradil. Takže teď, když přijde do Argentíny, tak tam skutečně najdete soubor, kde prostě jsou různé druhy bandoneonu a ten bandoneon je ten hlavní nástroj. Nicméně samozřejmě je to opět nástroj země vzniku, takže německý, který byl převezen do Argentiny a tam zdomácněl.
0: Tak teď to naši posluchači vědí, já už to nebudu muset při vysílání vysvětlovat. No ale my jsme teď u té soudobé hudby české a tady se objevuje jméno dalšího Trojana, tentokrát ovšem Pavla, tedy jednoho z bývalých ředitelů Pražské konzervatoře.
1: Ano, já jsem právě vždycky musím všude vysvětlovat, jak to s těma Trojanama je, však vy to, pane Dlasku, máte taky tak podobně, že v hudbě se také pojmují Dlaskové a nejsou příbuzní a ani bohužel Václav Trojan s Pavlem Trojanem nejsou příbuzní. Já jsem pak požádal Pavla Trojana kdysi, protože on mi připsal téměř 30 skladeb, jak pro solový akordeon, tak s akordeon komorní, tak jsem ho požádal, aby napsal nějakou skladbu, která se k tomuto tématu prostě jako vyjádří. Tak on napsal skladbu Variace na téma a paměť Václava Trojana, kde on ty jeho slavné skladby, jako je třeba Tarantela, tak tam cituje, ale píše to po svém. A tím pádem to je skladba, která jasně říká, to jsem já, to byl Václav Trojan. A samozřejmě Pavlovi mě váže vztah jak osobní, tak jako interpreta, tak jako kolegy na Pražské konzervatoři. Dělal jsem mu mnoho let zástupce právě a velmi si vážím, co všechno pro akordeon také napsal, udělal. A do dneška vlastně já mám takový cyklus, který je česko-německý, jmenuje se Nová hudba na druhou, kdy co dva roky vždycky žádám skladatele jak v České republice, tak v Německu, aby napsali nové skladby pro obsazení, které si vymyslím. Vždycky dám akordeon.
0: No, samozřejmě.
1: No, pochopitelně. No a pro toto obsazení mi píše právě co dva roky Pavel nějakou novou skladbu. A pro ten poslední ročník, který vlastně byl v roce 24, tak mi právě napsal také sonátu, kterou mi věnoval pro soulový akordeon a tu první větu z této sonáty, kterou už jsem hrál na mnoha koncertech u nás i v Německu, si nyní můžeme pustit.

0: Mým hostem ve studiu je akordeonista pan Ladislav Horák, se kterým si povídáme nejenom o akordeonu, ale taky o současných hudebních skladatelích. Teď to byla sonáta pro akordeon solo Pavla Trojana. Jsme poslouchali na rádiu Klasik Praha. No a teď bychom se mohli trošku věnovat vašim teda současným aktivitám. Už jsme tady říkali, že 6. května byl Světový den akordeonu, ten je za námi nedávno. To znamená, vy jste ho oslavovali někdy koncem dubna, tuším, jakoby koncerty.
1: Ne, my jsme měli úplně přesně na ten den, to znamená
0: přesně na den?
1: 4., 5., 6. jsme měli tři krásné akce, měli jsme tři koncerty a měli jsme tady i hosta právě z Německa. Uh-huh. Protože v Německu mimochodem pro ten letošní rok byl vyhlášen rok akordeon. Oni vždycky vyhlašují jeden nástroj jako rok akordeonu. Není to sice u nás, ale přece jenom my jsme na ty Němce napojený, takže jsem tady měl pana profesora Majera z Vysoké školy v Trossingenu, což je zase také takové město, které je důležité pro tu historii akordeonu, tam velikánské muzeum a vlastně tam vlastně vznikla ta firma Honer, taková ta legendární, která vyráběla prostě nástroje. A to je vlastně, co se týče května, takže každý květen já mám právě ten Světový den akordeonu, kdy ho slavím se svými žáky z hosty, hrajeme novinky a podobně.
0: No ale teď bychom se měli věnovat teda tomu, co už teď není za nám, tohle je zase za rok akce v podstatě téměř.
1: Ano.
0: Ale vy připravujete něco i na léto a to do Třeboně. Zajímavé je, že v jižních Čechách se odehrává celá řada kulturních akcí právě přes léto.
1: Je to zajímavé, asi tam každý chceme odjet z toho velkoměsta, kde se nám tam líbí. Když jsme před těmi vlastně 14 lety vymýšleli se svými kolegy, protože já to mám tak, že jako úplně si nechci hrát na tom písku nebo na tom rybníčku jenom solového akordeonu a jenom se dotočit kolem akordeonu. Takže když jsem tehdy vymýšlel, že bych docela rád měl nějaký letní hudební festival a interpretační kurzy, tak jsem hned myslel na to, že to musí být s jiným nástrojem. A protože zrovna se kolem mě pohyboval jak violončelista Petr Nouzovský, tak hobojista Vilém Weberka a tak jsem spolupracoval celoživotně právě s kytaristou Petrem Paulů, tak jsme se dívali kolem, říkali jsme Mariánské lázně, Mikulov, kdyby to tak mohlo být, a oči nám padly na Třeboň. Protože tam v té době vlastně ten hudební festival spojený s těmi kurzy žádný nebyl. A navíc nám vyšlo město velmi krásně v ústrety, včetně hudební školy, tak jak je to do dneška, což je skvělé. No a my jsme založili Třeboňská letní setkávání. A je to jak festival, probíhá vždycky kolem, je to v půlce srpna, takže je tam mnoho lázeňských hostů, který tvoří právě i hodně našich diváků. Nicméně samozřejmě, jelikož my tam máme své vlastní žáky, tak naplníme Třeboň hudbou, absolutně. Hrajeme ve Schwarzenberský hrobce a hrajeme na zámku a hrajeme v lázních Aurora a hrajeme venku v Bertiných lázních. Je nás prostě opravdu plno v té Třeboni. A my jsme si říkali, chtělo by to taky nějaký hymnus, nebo chtělo by to něco, co by ty nástroje spojilo. Třeba postavíme festivalový orchestr, což se nám podařilo. A oslovil jsem opět svého kolegu na pražské konzervatoři Eduarda Doušu. A já jsem říkal, Edo, já moc dobře vím, jak ty krásně umíš napsat. Zkus nám právě pro tyto čtyři nástroje věnovat nějaké skladby. A představte si, že on skutečně nám rok co rok věnuje takzvaný sonetík, jsme to nazvali sonetík, pro tyto čtyři nástroje a vždycky to má nějakou spojitost, buď to s nějakým hostem, co tam máme, nebo s nějakým tím tématem, který v tom roce je. Takže my už máme od Eduarda Douši 13 sonetíků pro tyto čtyři nástroje, který vždycky vlastně ty elevy, kteří tam přijedou, tak nám je tam hrají a máme tam vždycky premiéru toho nového sonetíku také, což je skvělé. Takže to je Třeboňské letní setkávání, teda můj hudební festival a pak samozřejmě já mám takový ten vrchol, pro mě je vždycky soutěž, kterou mám, a to jsou Mezinárodní akordeonové dny v Praze. Což je tedy také opět soutěžní festival, kam jezdí rok co rok na 250 hráčů kolem 15 zemí.
0: To je hodně.
1: Je to hodně proto, protože prostě je to Praha, víte také. Takže mnoho z nich to má spojeno s tím, že prostě jako rádi přijedou, rádi si také tu Prahu prohlídnou, ale hlavně já tam mám skutečně naprosto mimořádné hosty, profesory celého světa, kterými tam jezdí do porod a na semináře, na workshopy. A je to velmi zajímavý program. Máme tam výstavy nástrojů, jezdí sem světové firmy vystavovat, výstavy hudebních not. Máme tam mnoho akcí také, které probíhají během té soutěže. A hlavně máme tam právě tu soutěž rozdělenou i na to, že už to není jenom, jak byla ta původní pro akorové orchestry, ale je to i pro komorní sestavy a je to hlavně pro solisty. Takže to jsou mezinárodní akorové dny, které vždy pořádáme na pražské konzervatoři v tom novém sálu na Rejdišti. A bývá to vždycky koncem října. Letos to je od 22. října.
0: Vy jste teď, protože budeme pokračovat ještě určitě dál, s kým hrajete, kde hrajete a podobně, ale vy jste teďko zmínil před chviličkou taky jméno dalšího autora, který píše pro akordeon, a to je Eduard Douša. Máte od něj něco?
1: Je to jedno z těch prvních CD, které jsem natočil, jmenuje se Barevný svět akordeonu, tehdy mě tak napadl název. A ta finálová skladba je právě introdukce a tango pro flétnu, kytaru a akordeon. Flétnu hraje Miroslav Lopuchovský, také můj kolega z konzervatoře, a na kytaru Petr Pavlů.

0: Eduard Douša napsal introdukci a tango. My jsme teď slyšeli tuto skladbu soudobého autora, který píše, a bylo to přímo pro vás napsáno.
1: Je to přímo skladba, pro nás napsané, ano.
0: Pro mého dnešního hosta Ladislava Horáka a samozřejmě další hráče, které jste slyšeli. No a my se teď probíráme tak trošku tím, kde všude Ladislav Horák vystupuje a s kým. A několikrát tady padlo, že a musí to být samozřejmě efektní, zahrát si s orchestrem. Máte to rád?
1: No, ono to není tak jednoduché, protože přece jenom akordeon v orchestru není a je to takový trošku na nervy maličko. My nejsme úplně zvyklí tolik hrát přece jenom koncerty za doprovodu orchestru. Já jsem pravidelně hrál samozřejmě svého Piazzolu, hrál jsem Tres Tango s Fokem, ještě s legendárním panem Peškem, hrál jsem double koncerto s kytarou za doprovodu orchestru. Nicméně letos k tomu jubileu jsem si říkal, že by bylo zajímavé trošku postoupit dál od těch sol a komorních her a zkusit si zahrát třeba nějaké také koncerty a zkusit i vyzvat nějaké autory, aby mi napsali. A tak, jak už jsem řekl, my máme ten slavný koncert Václava Trojana, Pohádky, což si myslím, že je asi ten nejkrásnější koncert, který kdy byl vůbec pro akordeon a symfonický orchestr napsán, tak ten budu hrát s Hradeckou filharmonií. Pak jsem objevil vlastně v té pozostalosti Milana Bláhy, jak už jsem zmiňoval, koncert E.F. Buriana, což byl jeden z těch úplně prvních, které existují, tak ten já si hrozně rád teď také zahraju kompletně celý s Teplickou filharmonií. Nicméně, já jsem oslovil, což je takový mladý orchestr, který se jmenuje Neoklasik, s Václavem Dlaskem, když jsme teda u těch Dlasků. A s tím Neoklasikem právě budu letos hrát na několika koncertech, nejenom v Praze, ale je to i festival v Liberci a v Sýčině a v Norimberku v zahraničí a budeme i v Itálii vstupovat. A tam budu hrát jednak skladbu, kterou mi napsal Ondřej Kukal. To je Ondřej napsal pro všechny nástroje, to my víme. A i já jsem ho vyzval, aby napsal také pro akordeon, pochopitelně, a tak mi napsal akordino. Takže já budu hrát jeho akordino s doprovodem orchestru a také jsem vyzval Michala Vejskala, mladého skladatele, a Michal píše pro mne zbrusunový koncert, který právě budu hrát s Neoklasik orchestrem a tento koncert se jmenuje jakoby trošku jako z mého života. On si nechal ode mě říct si takové ty moje hlavní milníky, to znamená, to je ta Praha Pražská konzervatoř, to je potom moje studium v Plzni, kde jsem byl mnoho let na vysoké škole, potom třeba ta Itálie, kde jsem působil, potom ty moje výlety s akordeonem, protože akordeon přece jenom je nástroj, který je skvělý v tom, že ho můžete kamkoliv doníst.
0: Ano.
1: A kdykoliv s ním hrát.
0: Ano.
1: Takže proto já jsem procestoval celý svět a když někomu řeknu, že jsem hrál v Pakistánu, Ekvádoru, v Indonésii, na Bali a tak dále, tak říkal, že tam byl na dovolený. Já jsem říkal, ne, tam jsem hrál koncerty všude. Tak je to proto, že právě tam přece jenom jako nástroj, který mohu přenést, tak je to skvělé a může doprovodit i hrát slově. Takže teď momentálně v tom svém roce jubilea jsem se zaměřil na to vystupovat s orchestrem a moc se na to těším.
0: A nemáte problémy se vstupními úředníky nebo výstupními na letištích?
1: No, to máte pravdu, že já jsem teď měl obrovské štěstí, že se mi vlastně vždycky podařilo ten nástroj vozit jako příruční zavazadlo. A občas jsem k tomu musel použít nějaké zaklínadlo. Tak například, když jsem letěl do Lisabonu hrát koncert, tak samozřejmě jako mě čeští nechtěli pustit na palubu, ale protože to rozhodovala Portugalka a já jsem řekl jméno Piazzolla, jo, tak my vám pomůžeme, nechte to tady, dej to do mé místnosti, kde tady mám věci a tak dále. Tak zatím se mi po celém světě, ať jsem letěl kamkoliv, podařilo ten nástroj vždycky někde uplacírovat. Samozřejmě je to věc, že většinou se musí kupovat ještě jako druhá letenka u toho. To znamená, že ten nástroj sedí vedle vás potom. Nicméně dařilo se mi i skutečně s tím takhle cestovat jako s nějakým kufírkem vedle sebe. Takže to je prima. Ono totiž, jak jsme říkali o tom technickém pokroku, tak on se totiž akordeon dá rozložit. Takže mnoho z mých kolegů, což je

Nástroje vibrafon Radka Krampla a kontrabas Vítka Švece. No a toto CD zahajuje právě skladba Gorky Hermozy, která se jmenuje Galiano en Santiago, Galiano v Santiago de Compostela.

0: Gorka Hermoza napsal tuhletu skladbu Galeano v Santiago de Compostela v tomto případě, ano, protože se jedná o Španělsko. A my už se pomalu budeme loučit, ale ještě jsme neprobrali zdaleka všecko, ale to bychom tady seděli hodně dlouho, tak až zase budete mít kulaté výročí, ne, to si dělám legraci. Tak samozřejmě vás pozvu do našeho studia, dokončíme to, ale...
1: To já přijdu už dřív, protože zase na podzim máme festival, který se jmenuje Kultur srdci Prahy, což organizuju za jednotu pro zvelebení hudby v Čechách, spolek, který působí při Pražské konzervatoři, a tady máme vždycky spolupráci s vaším rádiem Klasik a už se moc těším, protože to budou zase moc krásné koncerty. No a tak, jak se říká, že vlastně zpěváci potom, když už jsou starší, začnou dirigovat víceméně a víme o tom, že to tak je, tak já začal, jsem se trošku zhledl v té dramaturgii, že teď druhým rokem dělám hlavního dramaturga Mezinárodního festivalu Talichův Beroun. A kromě toho samozřejmě mám mnoho dalších projektů, kde se rozlížím, vidím, jak jsou mladí šikovní

0: a hrozně rád tím také pomáhám, protože to je takový moje celoživotní kredo, skutečně pomáhat, organizovat a být takovým manažerem pro ty mladí, kteří chodí za mnou a se mnou spolupracují, moc si toho vážím. A myslím si, že to je ta cesta, která mě umlazuje, takže to číslo je nečíslo pro mě.
1: To CDčko, které teď padalo a možná, že to naši posluchači slyšeli, naznačilo, že ho máme pustit, takže já vás teď už musím poprosit o poslední hudební ukázku.
0: A to je taková symptomická ukázka, protože já jsem dlouho mluvil s Josefem Vejvodou o tom, že bych chtěl skladbu pro akordeon. Říkal, je to harmonika, kdo ví, jak to bude znít. A teprve, když si mě konečně poslech, byl na nějakém mém koncertu, tak nakonec přece jenom i proto to CD Vibrafonissimo nám napsal skladby a jedna z nich je i solová a jmenuje se Serenade for Jane.
1: Josef Vejvoda a jeho serenáda teď na Rádiu Klasik Praha v závěru tohoto pořadu z archivu osobností, kde byl mým milým hostem opět Ladislav Horák, akordeonista a taky člověk, který se zabývá tím vším, o čem jsme tady hovořili a asi jsme ještě na něco zapomněli. Já vám moc děkuji, že jste přišel do našeho studia. Přeji krásnou 60. oslavu. Těch narozenin většinou muzikanti slaví prací, čili hraním na jevišti.
0: Je to tak.
1: Ale,
0: mám to stejně.
1: Ale asi si najdete čas i pro rodinu.
0: V každém případě já mám dvě vnoučata a ty mi to vynahrazují určitě. Děkuji moc krát a za pozvání a zase někdy naslyšenou.
1: Naschledanou a ještě jednou všechno nejlepší.

0: archivu osobností.
1: Tohle je Klasik Praha.

0: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Tohle je Klasik Praha.
1: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
2: Hudba stříbrného plátna.
0: Nejlepší filmové melodie.
3: Dobrý poslech rádia Klasik Praha přeje Nikola Bojčev. Dnes vás v pořadu Hudba stříbrného plátna vezmeme do válečných zákopů. Tématem dnešního dílu jsou tedy válečné filmy. Hudba v nich totiž nefunguje jen jako doprovod, ale často je taky silným nositelem děje. Začneme tématem, které je nám Čechům nejbližší. Snímek Anthropoid z roku 2016 režiséra Shona Ellise mapuje hrdinský čin našich parašutistů. O hudební doprovod se postarali britští skladatelé Robin Foster a Anton Giulio Frullio. Režisér Shon Ellis nechtěl žádný klasický, patetický hollywoodský orchestr, který by hrdinství parašutistů zbytečně romantizoval. Místo toho vsadil na minimalismus, melancholické smyčce a chladné elektronické ambientní plochy.

Ladíte rádio Klasik Praha. Od pražského odboje se přesuneme k jednomu z nejtemnějších období lidských dějin a k soundtracku, který pravděpodobně zná každý z nás. Schindlerův seznam Stevena Spielberga. Když Spielberg poprvé ukázal hrubý sestřih filmu svému dvornímu skladateli Johnu Williamsovi, Williams byl tak dojatý, že musel jít na chvíli na vzduch. A když se vrátil, řekl Spielbergovi, že tenhle film si zaslouží lepšího skladatele, než je on sám. Spielberg mu tehdy s úsměvem odpověděl, že to ví, ale všichni ti lepší už jsou po smrti. Williams se dal do komponování a solové housle svěřil virtuózovi Itzaku Perlmanovi. Výsledkem byl zasloužený Oscar za nejlepší hudbu.

To byla ukázka ze soundtracku Johna Williamse z filmu Schindlerův seznam. Podíváme se taky na druhou stranu fronty, přímo do srdce nacistického Německa. Film Valkýra s Tomem Cruisem v roli Klause von Stauffenberga mapuje neúspěšný atentát na Hitlera a jeho hudba je mistrovskou ukázkou budování čistého napětí. Soundtrack k tomuto historickému thrilleru složil John Ottman, který byl zároveň i střihačem celého filmu, což je v Hollywoodu naprosto unikátní dvojrole. Díky tomu mohl hudbu dokonale rytmicky provázat s každým střihem a detailem na plátně. Třešničkou je skladba They Will Remember You, která hraje při popravě spiklenců. Ottman pro ni složil text v latině, který je volným překladem básně Johanna Wolfganga Goethe.

Pořadu Hudba stříbrného plátna mluvíme o válečných filmech. Přeneseme se do Pacifiku na ostrov Guadalcanal. Režisér Terence Malick natočil v roce 1998 vizuální a filozofickou poezii maskovanou za válečný film Tenká červená linie. A hudba k tomuto snímku doslova změnila pravidla hry v Hollywoodu. Geniální Hans Zimmer na tomto soundtracku pracoval neuvěřitelných několik měsíců ještě předtím, než se vůbec začalo natáčet. S Malickem dlouho diskutovali o tom, že hudba nemá popisovat válku, ale stav lidské duše a přírody, která lidskému řádění přihlíží. Nejslavnější skladba z filmu Journey to the Line, postavená na hypnoticky se opakujícím motivu a tikání hodin, se stala legendární. V Hollywoodu měla tak obrovský dopad, že ji v následujících 15 letech režiséři a střihači masivně používali do upoutávek a jako dočasnou hudbu, takzvaný temp track pro desítky jiných filmů. Zimmer tímto soundtrackem definoval moderní pojetí filmového napětí a melancholie.

Na závěr dnešního dílu pořadu Hudba stříbrného plátna se přesuneme do britského válečného kabinetu v květnu roku 1940. Snímek Nejtemnější hodina režiséra Joe Wrighta nám ukazuje Winstona Churchilla v momentě, kdy osud svobodného světa visel na vlásku. A hudba v tomto filmu hraje doslova klíčovou roli. Oscarový skladatel Dario Marianelli se rozhodl Churchilla neportrétovat skrze hřmotné vojenské pochody, ale psychologické napětí. Hlavním nástrojem celého soundtracku se proto stal klavír, na který hrál slavný islandský pianista Víkingur Olafsson. Marianelli vymyslel geniální koncept. Klavírní party plné rychlých, repetitivních tónů měly divákovi evokovat neustálé cvakání psacích strojů v Churchillově podzemním bunkru. Ukázkou Marianelliho práce se pro dnešek loučíme. Nikola Bojčev přeje dobrý poslech a těším se příště.

0: Tvorba stříbrného plátna.
1: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
0: Klasik Praha.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
5: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Krásné poledne, milí posluchači stanice Klasik Praha, vám přeje Stanislav Předota. Dnes máme prvou červnovou neděli, je 7. června a je 12 hodin a 12 minut k tomu. Naše dnešní popolední vysílání zahájila skladba Letní noc v Madridu, jejímž autorem je Michail Ivanovič Glinka. Hrál nám Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě a dirigoval Keith Clark. Před námi je samozřejmě spousta krásné hudby. Teď ty nejbližší skladatelé budou Jacques Halévy, Josef Haydn, Antonín Dvořák a Leonard Bernstein. Od Halévyho si poslechneme árii z jeho opery La Juive, tedy Židovka. Zpívat nám bude basista Bonaldo Giotti.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

Poslouchali jsme ukázku ze opery La Juive, Židovka, od skladatele Jacquesa Frumentala a Lévyho. Je to opera, která byla v 19. století nesmírně populární a jednu z árií nám teď zaspíval basista Bonaldo Giotti. Doprovázel New Philharmonic Orchestra, dirigoval Antonio de Almeida a spolupracoval také sbor ambroziánské opery. Od Josefa Haydna si nyní poslechneme finále, tedy závěrečnou čtvrtou větu z jeho symfonie číslo 94 G-dur.

Závěr symfonie G-dur číslo 94 od Josefa Haydna zahrál Pražský komorní orchestr. Svita A-dur americká od Antonína Dvořáka vznikla těsně po dokončení slavné Dvořákovy novosvětské symfonie. A na této světě je do jisté míry znát, že Dvořák potřeboval trošku oddychnout a komponovat hudbu, která nebude tak náročná, která bude vyloženě pohodová a odpočinková. A zdařilo se mu to skvěle. To si můžete přesvědčit a poslechnout teď při první větě z americké svity. Má tempové označení moderáto.

Prvou větu se svity A-dur, zvané Americká od Antonína Dvořáka, zahrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu Praha s dirigentem Vladimírem Válkem. A teď je tu hudba o něco hybnější, poslechneme si Mambou z muzikálu West Side Story.

0: Slyšeli jsme Mambou část z muzikálu West Side Story od Leonarda Bernsteina. Úpravu nám zahrál Bretaňský národní orchestr s dirigentkou Johanou Malangré a violončelové solo přednesl Gauthier Capuçon. Součástí britského království je také Wales, který má svou osobitou kulturu a folklor. Ludwig van Beethoven byl osloven lidovou welshskou hudbou a zkomponoval, nebo respektive upravil 26 welshských písní. My si teď z tohoto cyklu poslechneme píseň s názvem Farewell, Thou Noisy Town, tedy Zbohem hlučné město. Zpívat nám bude baritonista Gerald Filney.
1: Klasik Praha.
2: S dalším hostem ve studiu budeme hovořit o jeho úspěších v rolích Escamilla a Leporella v Metropolitní opeře v New Yorku nebo o vynikajícím stvárnění role Votana ve Wagnerově opeře Zlato Rýna v Pražském národním divadle. Po prázdninách bude Adama Plachetku čekat hlavní role v muzikálu Sweeney Todd, Ďábelský holič z Fleet Street na jevišti Státní opery. Pořad poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
1: Archivu osobností.
3: Co poslouchají slavní?
1: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Baritonista Gerald Finley zaspíval jednu z velšských písní, kterou zhudebnil Ludwig van Beethoven. Byla to píseň Farewell, though noisy town, z Bohem hlučné město. A baritonistu Finleyho na této nahrávce ještě doprovázeli houslistka Nicola Benedetti, violončelista Sheku Kanemason a klavírista Benjamin Grosvenor. 1. května roku 1786 měla ve Vídni premiéru Mozartova opera Figarova svatba. Čeští posluchači se velice záhy dočkali také provedení v Praze. Bylo to hned v prosinci téhož roku a to provedení pražské se setkalo s velmi vřelým přijetím. Mozart se stal velkým miláčkem pražského publika a díky tomu také dostal objedná na další operu, kterou se stala Don Giovanni. My si teď z opery Figarova svatba poslechneme předehru.

Poslouchali jsme předehru k opeře Figarova svatba od Wolfganga Amadea Mozarta, kterou zahrála Staatskapelle Dresden s dirigentem Colinem Davisem. Teď se ovšem nerozhrne opona a Figaro nezačne přeměřovat pokojík pro sebe a Zuzanku, ale je tu další skladba, je to část z Goldbergových variací Johanna Sebastiana Bacha. Poslechneme si hned tu úvodní větu Arii da Capo.

Úvodní árii, která je pak v Goldbergových variacích nesčetněkrát obměňována, nám zahrál klavírista Víkingur Olafsson. Autorem této krásné hudby je pochopitelně Johann Sebastian Bach. A po krásné árii přichází živá rapsodie pro orchestr s názvem España. Jejím autorem je Francouz Emmanuel Chabrier.

Orchestrální rapsodii s názvem España od skladatele Emanuela Chabriera nám zahráli vídeňští filharmonikové s dirigentem Johnem Elliotem Gardinerem. A stejný dirigent, ovšem s jiným orchestrem, bude figurovat také v následující nahrávce. V roce 1856 napsal německý skladatel Johannes Brahms duchovní píseň opus 30. Byla to skladba pro čtyřhlasý sbor s doprovodem varhan nebo klavíru. Původně se jednalo vlastně svým způsobem o kontrapunktické cvičení. Tato duchovní píseň ve skutečnosti dvojitým kánonem. Nicméně skladba je to krásná a tak se brzy zařadila do klasického sborového repertoáru. My si teď tuto píseň poslechneme v úpravě právě dirigenta Johna Elliota Gardinera a je to úprava pro sbor a orchestra.

Duchovní píseň opus 30 od skladatele Johannesa Brahmse nám v úpravě Johna Eliota Gardinera zaspíval Monteverdi Choir a doprovázel Orchestre Revolutionnaire Romantique, který dirigoval právě John Eliot Gardiner. Následující skladbou je takzvaný egyptský koncert od Camille Saint-Saense. Jedná se o jeho klavírní koncert číslo 5, z něhož nám teď Bertrand Chamayou přednese třetí větu, Molto Allegro.

0: Třetí větu z egyptského, tedy pátého klavírního koncertu od skladatele Camille Saint-Saëns nám zahrál Bertrand Chamaillou. Doprovázel Orchestre National de France, tedy francouzský národní orchestr, a dirigoval Emmanuel Krivin. Teď je tu pozvánka k poslechu hudby Stříbrného plátna, což je pořad Nikola Bojčeva, který vysíláme vždy v premiéře ve středu od 19 hodin. A potom si poslechneme Waterfordský valčík. Jedná se o irskou lidovou píseň, kterou nám zahraje houslista Daniel Hope.
1: Klasik Praha.
2: Legendární režisér Steven Spielberg v těchto dnech uvádí svůj nejnovější film Den odhalení. A my se při této příležitosti zaměříme právě na filmy o UFO. Zazní tak ukázky ze Dne nezávislosti nebo příchozích. Naleďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba Stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
4: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
5: Švandovo divadlo uvádí
6: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
5: Ukrutně šťastní
6: dle románu Erlinga Jebsena.
5: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
6: A jaké je druhé pravidlo?
5: Žádný jiný není.
6: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
7: S jarem se probudila svěžest.
8: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
7: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
8: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
7: Amorino. Umění italského gelata.
9: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
10: Mají jen pěkné T-shirty, tělo vůn dvo dvo, kvalitní bezpečnost, zjistí jen nějaké dvě tělo osobní údaje a bankovní číslo.
11: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
12: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
13: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
14: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
15: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
16: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
15: A tak to bude drahé.
16: Kdepak. Za cenu běžného spalováku.
13: BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
17: Hej vy. Ano, vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Poslouchali jsme irskou lidovou Waterfordský valčík. Hrál Air Ensemble a na housle spoluúčinkoval Daniel Hope. Po Waterfordském valčíku nás teď čeká typicky český tanec. Bude to Furiant, a to z opery Prodaná nevěsta.

Tanec Furiant z opery Prodaná nevěsta od Bedřicha Smetany zahrál Clevelandský orchestr a dirigoval Christoph von Dohnányi. Antonio Vivaldi byl velice pilným skladatelem, však také měl ve smlouvě, že musí pravidelně dodávat svému zaměstnavateli určitý počet koncertů, a tak je opravdu v jeho případě z čeho vybírat. My si nyní poslechneme část z jeho houslového koncertu E-moll z opusu 11. Je to koncert zvaný Il Favorito a houslista Giuliano Carmignola nám zahraje druhou větu Andante.

Houslista Giuliano Carmignola zahrál volnou druhou větu z koncertu Il Favorito, tedy koncertu E-moll od Antonia Vivaldiho. Doprovázel ho soubor s názvem Sonatori della Gioiosa Marca. Třetí klavírní koncert D-moll opus 30 od Sergeje Rachmaninova je považován za jeden z vůbec nejobtížnějších klavírních koncertů vůbec. My si nyní poslechneme třetí větu finále tohoto koncertu s klavíristou Danielem Trifonovem.

Vyslechli jsme finále koncertu číslo 3 D-moll opus 30 od Sergeje Rachmaninova. Hrál The Philadelphia Orchestra, dirigoval Jannik Nezet-Segén a solistou v této nahrávce byl Daniil Trifonov. V roce 1986 byl natočen pozoruhodný britsko-francouzský snímek, který se v originále jmenoval The Mission. Do češtiny byl často nesprávně překládán jako Mise. Ve skutečnosti je správnějším jménem tohoto filmu Misie, protože zatímco angličtina nerozlišuje, tak čeština v tomto případě rozlišuje. Mise je úkol, poslání, například diplomatická mise, zatímco Misie má křesťanský podtext a to je přesně případ tohoto filmu, ve kterém hlavní role vynikajícím způsobem stvárnili Robert De Niro a Jeremy Irons. Ještě se také sluší připomenout, že režisérem tohoto snímku byl Roland Joffé. A k úspěchu filmu velikou měrou přispěl také skladatel Ennio Morricone. Určitě nejslavnější skladbou ze soundtracku je část nazvaná Gabrielův hoboj. My si teď tuto skladbu poslechneme v úpravě, kdy hoboj nahradí violončelo čelisty Jojo Ma.

0: Klasik Praha.
1: Co to je VoxLab? Hlasové kurzy, které kromě hodin zpěvu přináší také lekce managementu, práva, psychologie, vizáže nebo i metodu Feldenkrais. O výjimečných hlasových kurzech, které proběhnou druhý týden v červenci na zámku Lnáře, jsem v dalším díle pořadu Na osobní notu hovořila se zakladatelkou, sopranistkou Eliškou Gatringerovou a hlasovým pedagogem, basistou Martinem Vodrážkou. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří? Posloucháte Klasik Praha.

Část z vodní hudby od Georga Friedricha Händla zahrál orchestr Collegium 1704, řízený Václavem Luxem. My si teď poslechneme jako další skladbu píseň z cyklu 12 písní, které společně napsali sourozenci Felix Mendelssohn Bartholdy a Fanny Mendelssohn, jeho sestra. Z této sbírky Felix je autorem celkem 9 písní, Fanny 3. My si teď poslechneme skladbu právě od Fanny Mendelssohn. Je to duet píseň Sulejka und Hatem.

Píseň Zulejka und Hatem od skladatelky Fanny Mendelssohn nám zaspívala sopranistka Fatma Said a spolu s ní baritonista Hugh Montague Rendell. Na klavír doprovázel Joseph Middleton. Jedním z velmi výrazných britských skladatelů 20. století je Michael Tippett, který žil mezi lety 1905 až 1998. Takže dožil se požehnaného věku 93 roků. Napsal, kromě samozřejmě mnoha jiného, jediný klavírní koncert. A právě z tohoto koncertu nám nyní Stephen Osborne zahraje třetí větu Vivace.

Klavírista Stephen Osborne přednesl závěr koncertu od skladatele Michaela Tippetta. Doprovázela ho Londýnská filharmonie a dirigoval Edward Gardner. A teď je tu pro změnu hudba starších epoch. Poslechneme si anonymní Chaconu C-dur. Zahraje nám ji soubor L'Arpeggiata. A po této skladbě si povíme, co nás čeká na stanici Klasik Praha dnes večer.

Dnes je neděle 7. června a to znamená, že na stanici Klasik Praha budeme vysílat klasické nedělní večerní pořady. Znamená to, že od 19 hodin nás čeká další nový díl pořadu Švédský stůl. Dnes budeme poslouchat hudbu, která bude vyloženě příjemná a pohodová. Poslouchat budeme hudbu vrcholného baroka, tedy prvé poloviny 18. století. A na programu jsou svity skladatelů Heinichena, Graupnera, Fasche a Grauna. A pokud vám jména těchto skladatelů třeba nic moc neříkají, tak si je určitě poslechněte, protože hudba je to velmi kvalitní. Od 20 hodin budeme vysílat koncert bez smokingu. Dnes nám budou hrát dva umělci, violončelista Vilém Vlček a klavírista Denis Linik. A zahrají skladby Bohuslava Martinů, například variace na Rossiniho téma, variace na slovenskou lidovou píseň, 7 arabesek, romanci a další kompozice. Od 22 hodin potom budeme dnes opakovat pořad Na osobní notu. Hosty Miroslavy Časarové dnes budou sopranistka Karolína Cingrošová a známý moderátor Václav Žmolík. A budou kromě jiného povídat také o festivalu Hudba z ráje.

0: Určitě jste poznali skladbu, kterou jsme teď poslouchali při nejmenším podle poslechu a ti poučenější určitě ví, že se jednalo o známý tradicionál Scarborough Fair. Trh ve Scarborough. Existuje spousta verzí. My jsme teď slyšeli verzi pro violončelo a kytaru a hráli nám čelista Shecku Cunny Mason a kytarista Plinio Fernandez. Posloucháte stanici Klasik Praha, je neděle 7. června, přesně půl minuty po 14. hodině. A tu další vysílací hodinu zahájí hudba pěvce a skladatele Richarda Taubera. Poslechneme si árii Du bist die Welt für mich, tedy Ty jsi pro mě celý svět, z Tauberovy operety Der singende Traum, Zpívající sen. Zpívat nám bude tenorista Jonas Kaufmann.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Švandovo divadlo uvádí
4: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
3: Ukrutně šťastní
4: dle románu Erlinga Jepsena.
3: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
4: A jaké je druhé pravidlo?
3: Žádný jiný není.
4: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodura, špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
6: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu. Skonto nabité.
7: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
8: Tohle je Klasik Praha.

podání tenoristy Jonase Kaufmana a orchestru Německého rozhlasu v Berlíně s dirigentem Jochenem Riederem zazněla árie z operety Der Singen der Traum, zpívající sen. Autorem hudby je Richard Tauber. A následuje symfonie číslo 1 C mol opus 11 od skladatele Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Ačkoliv je to symfonie s pořadovým číslem 1, tak ve skutečnosti jí předcházela řada symfonií, které Felix Mendelssohn Bartholdy zkomponoval ještě ve svém dětském věku. Nicméně touto symfonií začínají jeho symfonie takzvané zralé. My si nyní z této symfonie poslechneme čtvrtou větu Allegro con fuoco.

Vyslechli jsme závěrečnou čtvrtou větu ze symfonie C-moll číslo 1 od Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Hrál Evropský komorní orchestr, dirigoval Jannik Nezet Segén. A v dalších minutách nám čas zpříjemní hudba s neopakovatelným rukopisem Bohuslava Martinů. Poslechneme si jednu z jeho skladeb z pozdního tvůrčího období. Vznikla v roce 1952 v New Yorku. Premiéru pak měla ve Washingtonu DC. Jedná se o Martinů sonátu pro violončelo a klavír číslo 3. My si z tohoto trojvětého díla poslechneme větu druhou andante a hrát nám budou čelista Vilém Vlček společně s klavíristou Denisem Linikem.

Druhou větu ze sonáty číslo 3 od Bohuslava Martinů zahráli čelista Vilém Vlček a klavírista Denis Linick. John Blow, autor následující skladby, je anglickým barokním autorem z druhé poloviny 17. století. Byl skladatelem a varhaníkem na dvoře Stuartovců a je známý také jako učitel Henryho Persla. Samozřejmě by bylo dobré, kdyby byl také známý díky své tvorbě, která je rovněž pozoruhodná. My si teď poslechneme epilog z jeho sbírky vokálních skladeb Amphion Anglicus. Jedná se o skladbu Sing, sing, ye muses. Zpívejte, zpívejte, muzy.

Zpěváci i instrumentalisté z ansámblu Correspondance, jehož uměleckým vedoucím je Sebastian Dossé, přednesli skladbu Sing Sing Ye Muses, Zpívejte, zpívejte můzy. Jejím autorem je John Blow. A teď je tu opět filmová hudba. Poslechneme si hudbu Johna Williamse k závěrečným titulkům filmu E.T. Mimozemšťan z roku 1982.

0: Klasik Praha.
1: Kdo chvíli stál, již stojí opodál, pravil klasik. A platí to i v případě týmů, které u nás připravují festivaly klasické hudby. Za novinkami ve festivalovém dění se vypravíme do Ostravy, Olomouce i Českého Krumlova. Více v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních. Ladíte Klasik Praha.

Londýnský koncertantní komorní orchestr nám zahrál skladbu Geralda Finciho s názvem Romance. Autorem další skladby je Friedrich Theodor Fröhlich. To je švýcarský romantický skladatel z počátku 19. století. Zemřel ve dosti mladém věku 33 roků, takže jeho tvůrčí odkaz není příliš rozsáhlý, ale stojí za poslech. My si teď poslechneme skerco, třetí větu z jeho klavírního kvartetu D-moll.

Vyslechli jsme skerco třetí větu z klavírního kvartetu D-moll, jehož autorem je Friedrich Theodor Fröhlich. Hráli nám na fortepiano Alena Hönigová, na housle Miki Takahashi, na violu Daila Dambrauska a na violončelo Ilze Grudule. Dvořáková symfonie číslo 4 D-moll je počítána mezi symfonie, ve kterých Dvořák teprve ještě hledal

věta z tohoto díla. Nicméně i tak se hrála čtvrtá symfonie ve Dvořákově životě výraznou roli. Byla to jedna ze skladeb, které Dvořák poslal a přiložil ke své žádosti o státní stipendium, které potom získal a které mu umožnilo větší skladatelskou nezávislost. My si teď ze symfonie číslo 4 D-moll od Antonína Dvořáka poslechneme čtvrtou závěrečnou větu.

Finále symfonie číslo 4 D-moll opus 13 od Antonína Dvořáka zahrála Česká filharmonie, dirigoval Jiří Bělohlávek. Z nepřeberného množství skladeb od Georga Filipa Telemana nyní zazní část z jeho pařížského kvartetu číslo 6.

0: Část z pařížského kvartetu číslo 6 od Georga Filipa Telemana zahráli na flétnu Bartolt Kaiken, housle Sigiswald Kaiken, viola de gamba Wieland Kaiken a čembalo Gustav Leonhard. Posloucháte stanici Klasik Praha, je neděle 7. června, 3 minuty po 3. hodině odpolední. Před námi je teď pozvánka k poslechu dnešního večerního švédského stolu, který budeme vysílat od 19 hodin, a pak dvě písně Bedřicha Smetany. Jsou z jeho cyklu Večerní písně, který otevírají. Jsou to písně Kdo v zlaté struny zahrát zná a Nekamenujte proroky.
1: Klasik Praha.
0: V dalším pořadu Švédský stůl si poslechneme svity od vrcholně barokních autorů Heinichena, Graupnera, Fasche a Grauna. Tuto příjemnou hudbu, která měla zpestřit slavnostní chvíle a dodat jim lesku, zahraje orchestr Kapela Koloniensis. Na setkání v neděli od 19 hodin se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: S jarem se probudila svěžest.
4: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
3: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
4: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
3: Amorino. Umění italského gelata.
5: Švandovo divadlo uvádí
6: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
5: Ukrutně šťastní
6: dle románu Erlinga Jebsena.
5: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
6: A jaké je druhé pravidlo?
5: Žádný jiný není.
6: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
7: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Dvě úvodní písně z cyklu Večerní písně od Bedřicha Smetany zaspíval Adam Plachetka, na klavír doprovázel David Švec. A je tu symfonie číslo 94 od Josefa Haydna, zvaná S překvapením. Poslechneme si nyní čtvrtou závěrečnou větu.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

Pražský komorní orchestr s dirigentem Ondřejem Kukalem zahrál finále symfonie G-dur číslo 94 od Josefa Haydna. A na stanici Klasik Praha budeme teď pokračovat pavanou za mrtvou infantkou, slavnou skladbou Maurice Ravela.

Ravelová Pavana za mrtvou infantku zazněla v nahrávce orchestru Akademie od svatého Martina v Polích s dirigentem Matiasem Meniusem a společně také s hoboistou Albrechtem Majerem. Z Bizetovy symfonie C-dur nám teď orchestr PKF Prague Philharmonia zahraje čtvrtou větu finále.

Svěží čtvrtou větu finále ze symfonie C-dur od Georges Bizeta zahrál orchestr PKF Prague Philharmonia a dirigoval Emmanuel Vion. Posloucháte stanici Klasik Praha, stanici, která pro vás vysílá to nejlepší z klasiky za posledních 500 let, 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Naladit si nás můžete buď na frekvenci 98,7, nebo nás můžete poslouchat v digitálním vysílání DAB, samozřejmě také v mobilních zařízeních a pokud pracujete u počítače, pak si nás můžete najít na webových stránkách www.klasikpraha.cz. Na těchto stránkách, kromě online vysílání, najdete také kulturní tipy a zajímavosti a podcasty některých pořadů. A teď tu je opět hudba Antonína Dvořáka a jedna z jeho nejslavnějších melodií.

0: Vyslechli jsme orchestrální úpravu slavné humoresky číslo 7 Gesdur od Antonína Dvořáka. Hrál symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, dirigoval Václav Smetáček. A teď je tu pozvánka k poslechu hudby podle kalendáře. Další nový díl tohoto cyklu budeme vysílat příští týden v pátek 12. června od 19 hodin večer v tradičním čase. A potom přijde Fantomas, respektive hudba z filmu Fantomas z roku 1964.
1: Klasik Praha.
2: Hudební skladatel, houslista, muzikolog a hlavní dirigent orchestru Královského divadla v Kodani, Johan Svensson. K jeho nejznámějším dílům patří skladby inspirované rodným Norskem. Letošní 115. výročí jeho úmrtí připomeneme v dalším pořadu s premiérou tento pátek v 19 hodin. Na Klasik Praha se na vás těší Martina Klausová.
3: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie. Jsme Klasik Praha.

Známé hudební téma z filmu Fantomas z roku 1964 napsal skladatel Raymond Alessandrini. K poctě vynikajícího francouzského dramatika období baroka Jeana Racina napsal v 19. století Gabriel Fauré skladbu s názvem Cantique de Jean Racine, tedy zpěv k Jeanu Racinovi.

Sbor Trinity College Cambridge přednesl Cantique de Jean Racine, skladbu od Gabriela Faurého. A teď tu máme pozvánku na domácí hudbu od Ralpha Vaughana Williamse. Household music, domácí hudba. Tak se jmenují tři preludia na nápěvy velšských hymnů. My si teď poslechneme část druhou, Saint-Denio, což je skladba, která je založena na velšském hymnu ke svatém Deniovi z 19. století.

Druhou část z domácí hudby od skladatele Ralpha Vaughana Williamse zahrál Piaty kvartet. Jeho členy jsou Rebecca Chen a Michael Traynor housle, Tetsumi Nagata viola a Jesse Ann Richardson violončelo. Od Felixe Mendelssohna Bartholdyho, jehož hudbu jsme už dnes odpoledne poslouchali, je tu další krásná skladba. Bude to část jeho symfonie číslo 5 D-moll opus 107. Této symfonii si také říká reformační, protože autor ji napsal k výročí německé reformace. Poslechneme si prvou větu, tempová označení Andante a Allegro con fuoco.

Evropský komorní orchestr s dirigentem Janikem Nezetsegénem zahrál úvodní větu ze symfonie Reformační od Felixe Mendelssohna Bartholdyho, tedy jeho symfonie číslo 5 D-moll. A teď je tu český skladatel František Benda. Je to skladatel, který žil v 18. století, narodil se 1709, zemřel 1786. A známý je především tím, že působil na dvoře pruského krále Fridricha Velikého. My si teď z Bendova díla poslechneme část jeho houslového koncertu D-dur. Roman Patočka zahraje třetí větu Allegro.

0: Houslista Roman Patočka zahrál závěr koncertu D-dur od českého skladatele Františka Bendy. Doprovázel Pražský komorní orchestr bez dirigenta. Posloucháte stanici Klasik Praha, dnes je neděle 7. června, jsou 4 minuty po 4. hodině odpoledne. A my ve vysílání pokračujeme romancí od francouzského autora Camille Saint-Saëns.
1: Klasik Praha.
2: Legendární režisér Steven Spielberg v těchto dnech uvádí svůj nejnovější film Den odhalení. A my se při této příležitosti zaměříme právě na filmy o UFO. Zazní tak ukázky ze Dne nezávislosti nebo Příchozích. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
4: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
5: Švandovo divadlo uvádí
6: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
5: Ukrutně šťastní
6: dle románu Erlinga Jebsena.
5: My si tuhle co umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
6: A jaké je druhé pravidlo?
5: Žádný jiný není.
6: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
7: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
8: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
9: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
10: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
9: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
10: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
3: Jsme Klasik Praha.

krásnou romanci od skladatele Camille Saint-Saense nám společně zahráli na klavíristka Yoko Kikuchi a hornista Radek Baborák. A teď je tu skladatel Valentin Hausmann, od něhož si poslechneme jeho skladbu Pasameca.

Valentin Haussmann byl německý skladatel přelomu renesance a baroka. Žil na přelomu 16. a 17. století. A my jsme teď vyslechli jeho skladbu Pasameca. Hrál soubor Voce Suaves, jehož uměleckým vedoucím je Jörg Andreas Böticher. A po Haussmannovi tu je další německý autor, tentokrát z přelomu 19. a 20. století, Richard Strauss. Poslechneme si jednu z valčíkových řad z jeho opery Kavalír s růží.

0: Jednu z valčíkových řad z opery Kavalír z růží od Richarda Strause zahrál skotský národní orchestr, který dirigoval Neeme Järvi. Nyní je před námi pozvánka k poslechu dalšího nového dílu cyklu Hudba v miléniu. Ten premiérujeme vždy v úterý, takže nový díl nás čeká teď v úterý 9. června. A potom si poslechneme hudbu z filmu Letka 633. To je válečný film, který se týká událostí vylodění v Normandii během druhé světové války. Film Letka 633 byl natočen v roce 1964 a hudbu k němu napsal Ron Goodwin.
1: Klasik Praha.
2: Už za několik dnů začne 68. ročník festivalu Smetanova Litomyšl, tentokrát s tématem přírody. K hlavním zahraničním hvězdám bude patřit pěvec Bryn Terfel a londýnský symfonický orchestr, zazní však také Smetanovy opery a další díla, Gershwin, filmová hudba i barokní hudba, muzikál a mnoho dalšího. Více o programu festivalu nám prozradí jeho umělecký ředitel Marek Schulz v pořadu Hudba v miléniu s premiérou v úterý 9. června od 19. hodin. Poslechu vás zve Ondřej Fischer.
1: Hudba v miléniu.
3: O klasice v 21. století. Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Hlavní téma z filmu Letka 633 z roku 1964, které napsal Ron Goodwin, zahrál City Light Symphony Orchestra s dirigentem Kevinem Griffithem. Na 10. a 11. června, to znamená na příští týden, chystá orchestr FOK velice zajímavé koncerty s pozoruhodným hostem, trumpetistou Gáborem Poldockým. A já vám teď mohu nabídnout zajímavý rozhovor s dramaturgem orchestru FOK Martinem Rudovským, který se právě těchto koncertů bude také týkat.
1: Milí posluchači, už se pomaličku blíží závěr koncertní sezony a tak před pražskými symfoniky v červnu zbývají dvě dvojice krásných programů. Ta první bude ve středu 10. ve čtvrtek 11. června samozřejmě ve Smetanově síni obecního domu. A když se podívám na hosty, ať už solistu a nebo dirigenta, mám trošku takové deja vu dvouleté. Je to tak? Jo?
2: Je to tak, ale nebyli spolu teda, ale jako byli od sebe.
1: Ale před dvěma lety v té sezóně nebo v roce 2024 tady byl jak trumpetista Gábor Poldocký, tak dirigent Case Scaglione, jestli ho říkám správně, protože tam vždycky bojuju s tím italo-americkým
2: jménem. Ano, to já jsem si dokonce myslel, že Case Scaglione je Ital, čili jsem přemýšlel, co znamená italsky to case, jo, nebo káze, tak jsem za ním jsem do Paříže, že před pár lety, když jsme vlastně začínali jako ho oslovit ho na angažma, tak jsem za ním přijel a odchatí z Itálie, co znamená to káze, a on říká, no tak já jsem z Texasu. A rodiče měli za mě legraci, tak mě pojmovali případ Scaglione, čili to je opravdu The Case Scaglione, ale rodiče byli ještě Italové, nebo nějak z části, ale tak trošku to je nějaký komický jméno, ale je to jako Texasan ze vším všudy, i s italským původem, a je to hlavně vynikající dirigent, který skutečně s námi v lednu 2024 byl a tehdy provedl Novosvětskou a Barbarův houslový koncert s Linusem Rothem, a bylo to tak překrásné, že jsme si řekli, teda nejen já, ale i orchestr, což je vždycky podstatnější, že ho pozveme znovu, takže je tady znovu, je to tak.
1: A tentokrát tedy jako solista bude Gábor Poldocký, který před těma dvěma lety tady také v Praze vystoupil, ale tenkrát myslím se Sergejem Nakarjakovem.
2: Přesně tak, tehdy vlastně byl ten trubkový koncert, respektive dvojtrubkový koncert od Fazila Seje. My jsme dělali předtím světovou premiéru v Budapešti a potom, myslím, že asi pár měsíců na to, nebo půl roku na to, tak půl roku na to, potom byla česká premiéra a tu tehdy dirigoval tady Andrej Borejko.
1: Tak jaký bude ten program těch koncertů teď 10. a 11. června?
2: No tak samozřejmě bude trubkový koncert, když přijíždí Gábor Poldocký, což za mě prostě skutečně tak papírově je toho času nejlepší trumpetista, možná, že s tím Sergejem Nakarjakovem, tak proto i Fazil si napsal koncert pro dva nejlepší trumpetisty. Jsou to virtuózní hráči, vynikající bez jakýchkoliv, bych řekl, už jako limitů, kteří si i přepisují různě původně třeba houslové koncerty pro trubku, což je skutečně už jako neuvěřitelná záležitost zahrát všechny ty rychlostní výzvy, které jsou v houslích pro trubku. Tentokrát bude hrát, možná, že i v české premiéře, to je občas těžké dohledat, protože Měčislav Weinberg, Mojše Weinberg, byl skladatel vlastně skoro celého 20. století a někdy není úplně jednoduché zmapovat, jestli to je nebo není česká premiéra. A bude hrát Weinbergův trubkový koncert, což je neobyčně zajímavé dílo, také jedno z nejdelších vůbec pro trubku, že ty trumpetisti, sice to jako, ale tak dlouho se nevydrží hrát. Ne, a ty koncerty skutečně jsou namáhavé, když mají třeba už přes čtvrt hodiny. Tento má 25 minut, ten koncert je z 60. let. Je v něm velmi cítit vliv Šostakoviče, což je druhá půlka programu. I z toho důvodu, že to byli velcí přátelé, velcí navzájem se podporovali, posílali skladby, opravovali si skladby, navzájem si dedikovali skladby, takže skutečně Weinberg, Šostakovič byli takový jako přátelé, řekněme typu Dvořák, Brahms, když to stáhneme na 19. století, a pomáhali si a i v těch jejich dílech navzájem je to cítit, ten trubkový koncert. Myslím, že kdyby Šostakovič napsal trubkový koncert, který nenapsal, tedy bohužel, myslím tohoto typu, tak by to možná byl tento Weinbergův, a má tři části. Je to koncert velmi vtipný, zároveň nostalgický, je tam mnoho vtipných citátů, třeba ze Snu noci svatojánských Mendelsona, ze Svatebního pochodu a z Petrušky Stravinského v té třetí větě. Taková koláž jako nápadů z hudby 20. i 19. století. hosti a je to zároveň neuvěřitelně virtuózní koncert. Tam jsou dlouhé kadence pro trubku a Gábor skutečně ukáže jako všecko, co umí a co se taky na trubku dá zahrát podle mě. No.
1: Určitě to bude velmi zajímavé, protože myslím si, že Weinbergova hudba se příliš nehraje, takže čeká možná svým způsobem u nás.
2: Je to tak, jako teď myslím, že je taková, cítím takového renesance, že skutečně se moc nehrál, teďka se hrají už i opery, koncerty, napsal na ten Requiem mnoho symfonií, má nádherné soulové věci pro violončelo, čili jste ho velmi dobře znají, má obrovskou kvartetní hudbu, slavný kvintet také s klavírem. Jako ta hudba, já jsem ještě neslyšel nic špatného, to se tak vykopává, myslím archeologicky trošku z toho díla a zatím jsou to prostě samé skvosty. Je to hudba samozřejmě i temná, ale je to i hudba velmi jako přímá, skoro až laskavá, což na, on je původně polský žid, který během války přešel frontu do Běloruska, zbytek jeho rodiny zahynul v koncentračních táborech a vlastně pak se stal asimilovaným sovětským občanem, řekněme, a právě je přítelem Šostakoviče a dalších a je takovou prostě významnou postavou té ruské hudby.
1: Pak má tedy samozřejmě návaznost a smysl, že Dmitrij Šostakovič a jeho hudba bude další částí toho koncertu. Co zazní?
2: Zazní jeho symfonie 11., jmenovaná rok 1905, což byla taková první revoluce proti carovi. Oni tomu potom říkají jako ruští historici, taková předehra potom toho 1917-1905. A je to hudba velmi vlastně popisná, programní, na Šostakoviče velmi programní, která popisuje ty revoluční dny, nebo vůbec tu revoluci z roku 1905. Ale jako všechno u Šostakoviče, to má ještě několik dalších vrstev, které jsou takové tajemné, protože sám Šostakovič nebo vůbec ruští skladatelé se nemohli nikdy moc pořádně upřímně vyjadřovat, co tou hudbou chtěli říct a všechno to dali do té hudby. Ale je potřeba vědět, že to vzniklo v roce 1957, že Šostakovič to chtěl napsat v roce 55 k 50. výročí. Do toho přišla ale maďarská revoluce v roce 1956. Do toho bylo spoustu navrátilců z Gulagu, jeho přátel. Takže ta hudba je vlastně jako napěchovaná významně nejen k té revoluci, ale také věnovaná tehdy přeživším přátelům a také těm maďarským událostem. No a také je potřeba vědět, že Šostakovič se narodil 1906. A sám té symfonii říkal 1906 a vlastně tak věnoval svému dětství a mládí, že zároveň ta hudba nejen odkazuje na revoluční písně 1905, ale na také jeho milované lidové písně, na kterých on vyrostl. Takže ta jako symfonie je věnovaná i jeho rodině a jeho dětství. A proto je nejen jako revoluční, ale i taková jako nostalgická a zároveň samozřejmě jako bojující s osudem jako všechno u Šostakoviče, protože samozřejmě žil v těžké době, v těžké zemi a ve složitých poměrech. A takže ta hudba je jako vždy prostě zároveň jako nostalgická i samozřejmě v sobě nese nějakou temnotu toho 20. století, ale je i prostě plná nádherných písní a plná takové jako hřejivé vzpomínky na jeho vlastní dětství Šostakovičovo.
1: Když jsem říkala, že ten Weinberg se příliš nehraje, mám za to, že tohle taky není zrovna z těch nejvíc hraných Šostakovičových symfonií.
2: Není, je taky to dané tím, že je poměrně introvertní, ale zároveň jako neuvěřitelně výbušná, má totiž docela složité obsazení. Teda orchestr je celkem na Šostakoviče, řekněme, on nesí standardní, po 3 flétny, 3 fagoty a tak dále. Ale na závěr jsou 4 zvony kostelní, což je teda docela výzva. My jsme si kvůli tomu 2 koupili a 2 jsme si objednali. Přesně na tuto symfonii jsou potřeba 4. Naštěstí 2 z těchto zvonů jsou pak potřeba ještě v Kartinkách Musorského a také v Berliozově fantastické symfonie, takže 2 z toho, ty, co jsme si koupili, ještě užijeme jinde, ale skutečně vždycky jako sehnat 4 kostelní zvony vždycky výzva, takže si myslím, že občas se toho orchestry tomu vyhýbají, aby se nemuseli půjčovat 4 zvony a zároveň je to prostě symfonie náročná, virtuózní, má hodinu nebo skoro hodinu hudby, říkám, jako velmi virtuózní, ale zároveň Fock má k této hudbě velmi blízko, my jsme ji zas tak jako často nehráli, protože my jsme nahráli komplet Šostakovičových symfonií s Maximem Šostakovičem, se synem Dmitrije Šostakoviče v 90. nebo na přelomu 90. a 0. let a právě samozřejmě se hrála i 11. symfonie. A ještě k tomu připojím, že právě odtud pramení obrovská láska našich perkusionistů této symfonie a vzpomínka, ať si situace někdy v životě zahrajou. Takže Sváťa Čech, náš takový jako legendární tympanista, výrazná osobnost našich perkusí, mě už asi 10 let obrovských uvozovkách otravuje, kdy konečně bude 11. Šostakovič. Protože prostě tam se perkusionisti jako předvedou. Tady prostě tam jsou tympán, malý buben. Prostě v nádherné věci, jak je to taková revoluční našlapaná symfonie. No a konečně jsme našli dirigenta, který byl jako, který první navrhnul vlastně 11. Šostakoviče Kej Scalione, protože se konečně tyto dvě, jako to přání svátit Čecha, aby se tato symfonie zahrál a mohli se naši bicisti ukázat, tak se konečně splní a posluchači si užijou jako perkuse a malý buben a tympány a zvony prostě, protože toho je ten Šostakovič plný.
1: Tak my se velmi těšíme, jak jsem říkala, 10. 11. ve Smetanově síni obecního domu. Více včetně vstupenek na www.fok.cz. No a pozvat nás přišel dramaturg pražských symfoniků pan Martin Rudovský. No a protože tohle bude asi už naše poslední setkání před prázdninami, tak doufám, že vy i orchestr a všichni kolegové si také užijete trochu volna. Přeju tedy hezké léto. Samozřejmě nebude trvat dlouho a bude tady zase další sezona, nad kterou se budeme společně setkávat. Takže díky za návštěvu a mějte se hezky.
2: Hezké léto, těším se na další setkávání, moc se těším.

Část z hudby k ohňostroji od Georga Friedricha Händla zahrála Akademie od svatého Martina v Polích s dirigentem Nevillem Marinerem. Hudba vrcholného baroka, tedy hudba prvé poloviny 18. století, nás čeká také dnes večer od 19 hodin v pořadu Švédský stůl. Poslouchat budeme orchestrální suity německých skladatelů Heinichena, Graupnera, Fasche a Grauna. Potom od 20 hodin si budete moci poslechnout hudbu Bohuslava Martinů. Violončelista Vilém Vlček a klavírista Denis Linik budou hrát například variace na Rossiniho téma, variace na slovenskou lidovou píseň, 7 arabesek, arietu a další skladby od Martinů. Od 22 hodin si potom budete moci poslechnout pořad Na osobní notu, kdy hostem Miroslavy Časarové budou sopranistka Karolína Cingrošová a moderátor Václav Žmolík. Hovořit budou mimo jiné také o festivalu Hudba z ráje.

Evropský komorní orchestr s dirigentem Janikem Nezetsegénem zahrál druhou větu ze symfonie Skotské od Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Jedná se o jeho symfonii číslo 3 a-mol. A teď je tu Letní pastorále, krásná skladba od francouzského skladatele Artura Onegra. Jedná se o symfonickou báseň a je to impresionisticky laděné dílo.

0: Letní pastorále od Artura Onegra zahrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu a dirigoval Vladimír Válek. Posloucháte stanici Klasik Praha, je neděle 7. června, za necelou minutu bude 17 hodin. A do další vysílací hodiny vstoupíme s hudbou českého skladatele Františka Xavera Richtera. Poslechneme si prvou větu Spirituoso z Richterovy symfonie C-moll.
1: Švandovo divadlo uvádí
2: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
1: Ukrutně šťastní
2: dle románu Erlinga Jebsena.
1: My si tuhle co umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
2: A jaké je druhé pravidlo?
1: Žádný jiný není.
2: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
3: S jarem se probudila svěžest.
4: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
3: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
4: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
3: Amorino. Umění italského gelata.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
6: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
7: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Od 1. června je v metropoli Zličín
9: Ninja Park.
8: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
9: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
8: Pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
9: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
10: Klasik Praha.
11: Klasik Praha.

prvou větu Spirituoso ze symfonie C-moll od Františka Xavera Richtera zahrál helsinský barokní orchestr. Dirigoval Aapo Häkkinen. Od Antonína Dvořáka si nyní poslechneme jeho romanci F-moll pro housle a klavír. Jedná se o hudbu natočenou na albu z roku 2024. To znamená, že se jedná o album, které bylo podníceno rokem české hudby. Hrát nám budou houslista Jiří Vodička a na klavír David Mareček.

Houslista Jiří Vodička a klavírista David Mareček zahráli romanci F-moll od Antonína Dvořáka. Slavnostní vojenské pochody jsou dílem skladatele Edwarda Elgara. Cyklus pěti pochodů ovšem nevznikal v jednu dobu. Ten první pochod je z roku 1901, ten poslední, pátý, který si nyní poslechneme, je z roku 1930, takže je dělí rovných 29 let. Každý z těchto slavnostních vojenských pochodů věnoval Elgar některému ze svých přátel a známých. Takže ten pátý, který si nyní poslechneme, věnoval varhaníkovi a skladateli Percy Clarku Hallovi.

Pátý slavnostní vojenský pochod v C-dur od skladatele Edwarda Elgara zahrál skotský národní orchestr s dirigentem Alexandrem Gibsonem. Erik Satie byl velice inovativní francouzský skladatel. My si teď poslechneme jeho úplně kraťonkou skladbičku, kterou můžeme najít na albu houslisty Nemanja Raduloviče. Jedná se o album, které obsahuje 27 dříve nezveřejněných a nenahraných drobných skladeb zrekonstruovaných ze Satieho osobního zápisníku.

0: Houslista Nemanja Radulovič a klavírista Alexandr Taro zahráli Melodii, krátkou skladbičku od Erika Satieho. A teď je tu pozvánka k poslechu hudby Stříbrného plátna, což je pořad, který vysíláme v premiéře vždy ve středu od 19 hodin. A pak si poslechneme hudbu k dokumentárnímu filmu The City, město. To je film, který byl natočen v roce 1939. O hudbu byl tehdy požádán skladatel Aaron Copland. My si teď poslechneme část nazvanou New Town, Nové město.
1: Klasik Praha.
2: Legendární režisér Steven Spielberg v těchto dnech uvádí svůj nejnovější film Den odhalení. A my se při této příležitosti zaměříme právě na filmy o UFO. Zazní tak ukázky ze Dne nezávislosti nebo Příchozích. Naleďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba Stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
4: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
3: Ladíte Klasik Praha.

Část hudby Aarona Copelanda k dokumentárnímu filmu The City, město z roku 1939. Hrál Post Classical Ensemble, dirigoval Ángel Gil Ordóñez. Velice zajímavým číslem se slavné opery Rigoletto od Giuseppe Verdiho je kvartet, ve kterém čtyři hlavní postavy zpívají sice společně, ale každá postava přitom nestrácí svůj charakter a svůj typický vokální projev. Je to opravdu mistrovské dílo. Tento kvartet čtyř solistů z opery Rigoletto zaujal i skladatele Ference Liszta, který podle něj vytvořil koncertní parafrázi pro sólový klavír. A nám teď tuto skladbu zahraje Miroslav Sekera.

Klavírista Miroslav Sekera přednesl koncertní parafrázi Ference Lista na kvartet z opery Rigoletto od Giuseppe Verdiho. Jméno následujícího autora není obecně příliš známé. Jmenuje se Krato Büttner. Byl to německý skladatel ze 17. století, který působil jako varhaník v Danzigu, což je dnešní polské město Gdaňsk. V tomto městě také byl uchováván jeho hudební odkaz. Avšak na samém konci druhé světové války při požáru bylo téměř veškeré Büttnerovo dílo zničeno. Dochovalo se jenom málo, aspoň něco. My si nyní z odkazu Krata Büttnera poslechneme koncertní árii Ich suchte des Nachts in meinem Belte. Zpívat bude sopranistka Céline Schön.

0: Sopranistka Céline Chen a soubor L'Arpeggiata přednesli koncertní árii Izuchte des Nachts in meinem Belte od skladatele Kráta Büttnera. Posloucháte stanici Klasik Praha, teď je 17 hodin s 47 minut. To znamená, že se pomalu ke svému konci blíží moderované vysílání, kterým vás dnes v neděli 7. června provázel Stanislav Předota. Na závěr tohoto bloku jsem pro vás vybral hudbu českého skladatele Antonína Vranického, který se narodil roku 1761 v Nové Říši a zemřel roku 1820 ve Vídni. Byl to skvělý skladatel a houslista, působil jako maestro di capella knížete Josefa Františka Maximiliána z Lobkovic. Nicméně přátelil se s mnoha významnými skladateli té doby a byl velice ceněn jako skladatel. My si teď z odkazu Antonína Vranického poslechneme prvou větu z jeho violončelového koncertu D-moll. Hrát nám bude čelista Michal Kaňka.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

0: Violončelista Michal Kaňka a Pražský komorní orchestr zahráli prvou větu z koncertu D-moll od Antonína Vranického. To byla poslední skladba bloku, kterým vás dnes na stanici Klasik Praha provázel Stanislav Předota. Před námi jsou teď tradiční nedělní pořady. Od 19 hodin Švédský stůl, v němž si budete moci poslechnout svity barokních německých skladatelů Heinichena, Graupnera, Fasche a Grauna. Od 20 hodin nám violončelista Vilém Vlček a klavírista Denis Linik budou hrát skladby Bohuslava Martinů. A od 22 hodin tu je pro vás připraven pořad Na osobní notu, v němž hosty Miroslavy Časarové budou sopranistka Karolína Cingrošová a moderátor Václav Žmolík. Přeji vám příjemný poslech všech těchto pořadů, které jsme pro vás přichystali. Přeji vám také dobrý start do dalšího pracovního týdne a těším se s vámi se všemi na stanici Klasik Praha opět brzy naslyšenou.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a olma, florian nebo míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na vodafon.cz. Vodafone.

0: S jarem se probudila svěžest.
1: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
0: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
1: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
0: Amorino. Umění italského gelata.
2: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
4: Ratatadadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
5: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.
6: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
7: Vážení posluchači, scházíme se opět při poslechu pořadu Švédský stůl, který připravil Stanislav Předota. Dnes jsem pro vás vybral hudbu německých barokních skladatelů Heinichena, Graupnera, Fasche a Grauna. Všichni se narodili mezi lety 1683 a 1703, takže se jedná o hudbu vrcholného baroka. Nahrávku této hudby pořídil německý orchestr Kapela Koloniensis z Kolína nad Rýnem mezi lety 1987 a 1991 a provedení řídil dirigent Hans Martin Linde. Album se jmenuje Ouvertüren, předehry, ale pokud se podíváme na části těchto skladeb, pak je nám jasné, že se jedná o pouze dobově podmíněný název a že ve skutečnosti budeme poslouchat barokní svity. Tyto kompozice otevírá předehra a po ní následují tradiční tance, jako jsou buré, rigodon, menuet, polonéza či sarabanda. Jedná se o hudbu příjemnou a pohodovou, která měla zpestřit slavnostní chvíle a dodat jim lesku. Prvním autorem, jehož hudba dnes ve švédském stolu zazní a která otevírá i představované CD, je Johann David Heinichen. Narodil se roku 1683 v malé vesnici Krösuln, zhruba na půli cesty mezi Jenou a Lipskem. Jeho otec tam byl pastorem a protože vystudoval i hudbu, tak rovněž kantorem. Stejně jako otec šel Johann David studovat na školu u kostela svatého Tomáše v Lipsku, kde se vzdělával nejen v obecných hudebních naukách, ale zdokonaloval se ve hře na varhany a čembalo u vyhlášeného Johanna Kuhnaua. Je zajímavé, že ve stejné době tam byl Heinichenovým spolužákem i budoucí skladatel Christoph Graupner, jehož hudbu dnes také budeme poslouchat. Souběžně se studiem hudby studovali oba dva také práva na Lipské univerzitě. Spojení hudby a práva nebylo zase až tak neobvyklé. Hudební povolání nebylo vždy spolehlivé a práva poskytovala možnost stabilních příjmů. Oba dva spolužáci patřili k těm šťastným, jež nakonec uživila samotná hudba. Heinichen advokaci prakticky vykonával pouze v krátkém počátečním období mezi lety 1706 a 1709. Potom se vydal do Itálie a pobýval převážně v Benátkách, kde dokonce dosáhl velkých úspěchů se svými dvěma operami. Benátky byly tehdy křižovatkou evropské kultury, kde se alespoň nakrátko zastavil každý, kdo chtěl o společnosti a kultuře něco vědět. V roce 1716 tam zavítal na své spanilé jízdě i princ August, syn saského kurfiřta a polského krále Fridricha Augusta, zvaného Silný. Heinichen se s princem v Benátkách seznámil a díky jeho přímluvě byl jmenován královským a kurfiřtským kapelníkem v Drážďanech, kde setrval až do své smrti v roce 1729. K Kromě pozoruhodné hudby je Heinichenovi také přisuzováno objevení takzvaného kvintového kruhu, podle kterého se řadí tóniny. Tento kruh byl sice popsán jinde již před Heinichenem, ale ten o daném spisu zaručeně nevěděl, takže zásluhy jsou mu přičteny po právu. Po Heinichenově smrti jeho hudba, tak jak to tehdy bylo běžné, v podstatě zcela zapadla a zaslouženou pozornost si získala až po znovu objevení ve druhé polovině 20. století. My si z jeho díla nyní poslechneme část svity G-dur. Zazní uvertýra, air, rigodon a ještě jeden air. Hraje kapela Koloniensis, diriguje Hans Martin Linde.

Dozněla část uvertýry svity G-dur od Johanna Davida Heinichena. Hrála kapela Koloniensis, dirigoval Hans Martin Linde. Posloucháte stanici Klasik Praha, pořad Švédský stůl, ve kterém jsou pravidelně předkládány lahůdky ze světa klasické hudby. Dalším autorem na CD, které dnes posloucháme, je již dříve zmíněný Heinichenův spolužák ze studií hudby a práv v Lipsku, Christoph Graupner. Narodil se ve stejném roce 1683 jako Heinichen a také stejně jako on v malé vesničce kdesi v Sasku, kde získal první hudební lekce od svého strýce. Po studiích hudby a práv opustil Lipsko a uplatnil se jako čembalista v hamburské opeře, kde mu po boku seděl houslista Georg Friedrich Händel. Graupner se v orchestru osvědčil i jako schopný a úspěšný operní autor. V roce 1709 přijal místo na dvoře v Hesensku Darmstadtu, kde se zanedlouho stal dvorním kapelníkem a strávil tam ve službě celé následující půl století. Graupner byl velmi pracovitý. Dochovalo se kolem 2000 děl, včetně 113 symfonií, 85 suit, 44 koncertů, 8 oper a mnoho duchovních i světských kantát, sonát a komorních skladeb. Téměř všechny Graupnerovy rukopisy jsou uloženy v knihovně v Darmstadtu, a to díky dlouhému soudnímu sporu. Po Graupnerově smrti se o jeho díla přihlásili příbuzní, protože prodej partitur oblíbeného skladatele nabízel možnosti zajímavého peněžního zisku. Panovník Hesenska Darmstadtu si ale také nárokoval vlastnictví těchto not, na něž měl podle jeho názoru právo, protože za tuto hudbu autorovi zaplatil. Po dlouholetých tahanicích přiřkl soud hudební pozůstalost hesensko-darmštatskému vladaři, který ji zamkl v archivu a tam na své znovu objevení čekala až do 20. století. Díky tomu, že noty zůstaly 200 let pod zámkem, se ale na druhou stranu Graupnerův odkaz uchoval celiství, což je vlastně velká rarita. Rozmar hesensko-darmštatské vrchnosti také velmi zajímavě protnul Graupnerův život s osudem Johanna Sebastiana Bacha. Na počátku 20. let 18. století se platy hudebníků na tamním dvoře spožďovaly do té míry, že Graupner začal mít potíže s uživením rodiny. Proto se koncem roku 1722 ucházel o místo v Lipsku. Konkurs s přehledem vyhrál a tak Lipská městská rada napsala Graupnerovu tehdejšímu zaměstnavateli Ernstu Ludwigovi žádost o jeho propuštění. Ernst Ludwig si však patrně až v tuto chvíli uvědomil, jak kvalitního kapelníka by tím ztratil. Graupnerovi proto vyplatil dlužný obnos a ještě mu zvýšil plat se zárukou, že mu bude vyplácen, i kdyby provoz kapely byl v budoucnu z nějakého důvodu ukončen. Tomu se nedalo odolat. Graupner zůstal v Darmstadtu, odmítl angažmá v Lipsku a tak tato pozice byla přidělena dalšímu z kandidátů, kterým byl právě Johann Sebastian Bach. O Graupnerově tehdejším renomé svědčí i to, že následně městskou radu v Lipsku dopisem uklidňoval, že Bach je také hudebník zkušený a jistě bude poctivě a řádně vykonávat svěřené funkce. Od Christopha Graupnera je na CD zařazena svita C-dur pro tři chalumeaux, smyčce a basso continuo. Chalumeau je jednoplátkový nástroj, který do klasické hudby pronikl v 17. století z hudby lidové. Je předchůdcem klarinetu a jeho zlatá éra byla poměrně krátká, od konce 17. do druhé poloviny 18. století. Jeho hlas se velmi dobře hodí pro pastorálně či milostně laděnou hudbu a využívali ho skladatelé Fuchs, Caldara, Telemann, Vivaldi, Hasse, Zelenka, Dittersdorf, Gluck a mnoho dalších. Svitu C-dur hraje kapela Koloniensis, na chalumeau hrají Hans Rudolf Stadler, Heinz Hofer a Elmar Schmidt. Poslouchat budeme uvertýru, menuet, polonézu, air a závěrečnou réjouissance, neboli zábavu.

Dozněla část svity C-dur pro tři šalimo, smyčce a basso continuo od Christofa Graupnera. Po hudbě spolužáků Heinichena a Graupnera nás čeká hudba Graupnerova žáka, houslisty a skladatele Johanna Friedricha Fasche. Fasch se narodil roku 1688 ve městě Buttelstedt poblíž Výmaru, a to v učitelské rodině. Po studiích na škole svatého Tomáše a krátkém působení v Lipsku odcestoval do Darmstadtu, kde krátce studoval skladbu u Christofa Graupnera, jehož hudbu jsme poslouchali před chvílí. Počátek Faschovy hudební kariéry je poznamenán častým střídáním zaměstnání. Působil postupně v Bayreuthu, v Geře a v Greizu. Jedním z míst, kde krátce působil, byla také Praha, kde byl 2 roky zaměstnán jako kapelník a dvorní skladatel u hraběte Morcina. Nakonec v roce 1722 přijal místo dvorního kapelníka v Zerbstu v Sasku-Anhaltsku, které pak zastával až do své smrti v roce 1758. Jeho hudbu bychom mohli charakterizovat jako barokně klasicistní, takzvaný galantní styl. Ve své době byla jeho díla často hrána a jeho skladby oceňovali a na svých koncertech uváděli i Georg Philipp Telemann a Johann Sebastian Bach. Na CD kapely Koloniensis najdeme Faschovu uvertýru, neboli svitu B-dur, o 6 částech. My si poslechneme výběr, zazní uvertýra, air, bourée a menuet.

Gottlieb Kraun, který žil mezi lety 1703 až 1771. Byl to barokně klasicistní skladatel a houslista. Po studiích v Drážďanech se školil ještě u slavného Giuseppe Tartiniho v Pádově a jako vyhlášený hudebník učil hru na housle Bachova syna Wilhelma Friedemana. Od roku 1732 působil u pruského dvora a v roce 1740 byl jmenován koncertním mistrem berlínské opery. Především byl známý díky své instrumentální hudbě, ačkoliv psal i hudbu vokální a opery. Na CD najdeme jeho krátkou uvertyru D-moll, která má pouze dvě části bez jakéhokoliv tempového či výrazového označení. Poslechneme si druhou větu.

0: Na stanici Klasik Praha dozněla uvertýra D-moll Johanna Gottlieba Grauna, závěrečná skladba z CD barokní uvertýry, které nahrál orchestr Capella Coloniensis s dirigentem Hans-Martinem Lindem. Loučí se s vámi a na další setkání při poslechu pořadu Švédský stůl se těší Stanislav Předota.
1: Švédský stůl.
2: Jsme Klasik Praha.

0: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
5: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
4: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
5: Co si vezmu na sebe?
4: Zalando.
6: Posloucháte Klasik Praha.
7: Koncert bez smokingu vám přináší
6: Klasik Praha.
8: Dnes se v koncertu bez smokingu na Klasik Praha budeme věnovat komorní hudbě Bohuslava Martinů, a sice jeho skladbám pro violončelo a klavír. Na violončelo bude hrát Vilém Vlček, na klavír Denis Liník. Když roku 1910 ředitel Pražské konzervatoře vyloučil tehdy 20-letého Martinu ze studia pro, cituji, nenapravitelnou nedbalost, jistě netušil, že vyhazuje jednoho z nejslavnějších skladatelů 20. století. Své housle pak mladý student prodal v Paříži o 3 roky později, aby se mohl plně soustředit na kompozici. O těchto začátcích později skladatel prohlásil, že se zkrátka nedokázal ty věci naučit, ale musel na to nějak přijít vlastním pocitem. Violončelu se Martinů věnoval více než kterýkoliv skladatel jeho generace, a to v komorní i koncertantní tvorbě. Nahrávka jeho kompletního díla pro čelo s klavírem, kterou natočili Vilém Vlček a Denis Liník, vznikala na hudební akademii v Bazileji, jen pár kilometrů od Schönebergu, kde Martinů strávil poslední roky svého života. Tyto skladby vznikaly většinou pro významné čelisty, často skladatelovi přátele, ať už to byli Frank, Cassado, Fournier, Honegger, Pjatigorsky či Sádlo. 5 charakterem odlehčenějších skladeb napsal v Paříži mezi lety 1929 až 31. Díla závažnější, 3 sonáty a 2 skladby ve formě variací, pak vznikala od roku 1939 do konce skladatelova života. Variace na slovenskou lidovou píseň jsou jeho posledním komorním dílem a nelze v nich přeslechnout Stesk po domově, kam už se Martinů nemohl vrátit. My jsme pro dnešní večer z této nahrávky kompletu Martinů děl pro violončelo a klavír vybrali variace na Rossiniho téma, variace na slovenskou lidovou píseň, 7 arabesek, miniaturní svitu, romanci a na závěr zazní drobná arieta. Pokud se týče interpretů dnešního koncertu bez smokingu, za mladého čelistu Viléma Vlčka hovoří jeho soutěžní úspěchy, ať už to bylo vítězství v Penderecky Cello Competition v Krakově, úspěch na soutěži v Markneukirchenu anebo prestižní švýcarské ocenění Run Music Prize. A také spolupráce s předními orchestry, ať už je to Česká filharmonie, Pražští symfonikové, Lucernský symfonický orchestr anebo Komorní orchestr z Bazileje. A samozřejmě především jeho samotné hraní, expresivní a hluboké, na této nahrávce inspirované muzikantstvím skvělého pianisty Denise Liníka. Tak se nad vás dnešním koncertem bez smokingu potěšíme a já vám přeji krásný večer.
6: Koncert bez smokingu
7: na Klasik Praha.

Tohle je Klasik Praha. Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?

0: Krásný dobrý den, milí posluchači Rádia Klasik Praha. Ladíte své oblíbené vlny a právě začíná další díl pořadu Na osobní notu, kdy vás zdraví Mirka Časarová. Rajská hudba je většinou pojem, který označuje krásnou muziku, ale dalo by se říct z obecného hlediska. Kdežto hudba z ráje, tak jeden by řekl, že je to to samé a přitom je to úplně jiné. V tomto případě jsme totiž už velice konkrétní, a to neuvěřitelných 10 let. Hudba z ráje je totiž festival, který je doma v Českém ráji a nejenom jeho obyvatelům přináší krásnou až rajskou hudbu. Na jeho počátku i celou dobu stojí dvojice, která je s tímto krajem spjata, ale je také spjata mezi sebou. Sopranistka Karolína Cingrošová a moderátor Václav Žmolík. Kájo, pane Žmolíku, vítejte.
1: Ahoj.
2: Dobrý den.
0: Tak kdyby snad někteří posluchači nevěděli, jak jste vy dva spjati mezi sebou?
1: My jsme spjati nejvíc, jak to jde skoro. Pan Žmolík je můj táta.
2: Geneticky.
1: Ano.
0: Takže dalo by se říct logicky, že ty jsi jeho dcera, že?
1: Dalo by se tak říct.
0: A jak se spjati s Českým rájem?
2: To je taky krásná historie, protože jsme před lety, když Kája byla ještě malá a náš Jirka taky, tak jsme scháněli chalupu. No a jezdili jsme po Čechách, líbilo se nám leckde a nakonec jsme měli štěstí právě v Českém ráji, protože jsme tam objevili krásný statek pod Lipami, kterému dnes říkáme Lipov, s velikou stodolou, velkým pozemkem a s milým majitelem. Tedy respektive ono na začátku to nevypadalo tak rajsky, musím říct, protože jsme přišli, byli jsme tam díky kolegovi z České televize a přišli jsme za tím majitelem a on říká, no, víte co, my už to máme skoro prodané, my už jsme to slíbili. A teďka ten kolega začal, ale pan Žmolík je takovej slušný člověk a je z televize a tak. A takové povídačky. No a potom jsme tam jezdili s manželkou, no a nakonec to dopadlo, že ten statek je náš, protože ti, kteří ho chtěli původně koupit, měli v úmyslu ho zbourat. No a my jsme říkali, ale ne, my to obnovíme pochopitelně, všechno opravíme, no a opravujeme 26 let.
0: A už máte hotovo?
2: Ne.
0: To je většině nekončící práce, že jo? Takže tam nejezdíte relaxovat, ale pracovat, nebo oboje se dá spojit dohromady?
2: Tak ono je to dost veliké, takže se to dá spojit a hlavně vlastně ona už to není chalupa, ale Karolína už tam bydlí s manželem a s malou vlastně Adinkou.
1: My tam bydlíme, no, vlastně teď to bude v létě už 4 roky. Při 4 lety jsme tam odjeli jako každým rokem na léto a ještě jsme se nevrátili.
0: To je hezký. Já když slyším slovo statek, tak si vybavím koně, krávy, kozy, ovce, co všechno tam máte?
1: My tam máme maďarského ohaře, který je náš, a rodiče mají pudla.
2: Ano.
1: To je tak všechno.
0: Tak aspoň slepice?
1: Zatím ne, zatím nemáme nic. Já se to teda jednou plánuju, že bych si tam nějaký malý hospodářství chtěla pořídit, ale zatím na to nějak není čas.
2: Když jsme to kupovali, tak tam byly ovečky. Mm-hmm. Takže jste se docela trefila.
0: Dobře, tak to jsme na začátku, jsme v Českém ráji. A kde vznikla ta myšlenka na ten hudební festival?
2: V Českém ráji.
0: Samozřejmě, kde jinde. A to takhle jste jednou seděli u nedělního oběda. A nebo kde byl ten popud vybudovat něco tak krásného?
2: Můžu to říct?
1: Můžeš.
2: No, Karolína, když byla na konzervatoři pražské, tak stále chtěla koncertovat od prvního ročníku už. No vlastně už předtím chtěla koncertovat, už v mateřské škole koncertovala.
0: Je by to jasný. Zpěvačka.
2: No, ano, zpěvačka, no. Tak jsme udělali první koncert v kostele, v sousední vesnici, v Mladějově, potom druhý, třetí, no. A jak to bylo dál, Kájo?
1: No a po pár letech už těch koncertů bylo tolik, že jsme si říkali, že uděláme, že zkusíme festival, tak jsme udělali takový 0. ročník, jestli to vyjde, jestli lidi budou chodit, jestli se to chytne. No a dneska je to 10 let od 0. ročníku a chytlo se to a jsme za to strašně rádi, no. Takže vlastně začínali jsme, jak se říká, na zelené louce jedním koncertem a pak dalšími a nějakou besedou a dneska je z toho festival poměrně už
0: zavedený.
2: A mně se strašně líbí, že v tom je vlastně velká láska, protože když jsme si tady povídali o tom, jak jsme tam jezdili na tu chalupu, tak Karolína si to tam zamilovala už v dětství. No díky tomu se tam přestěhovala na tu chalupu, na ten statek. No a vlastně i díky tomu tam byly ty koncerty a vznikl ten festival z lásky.
0: Je to úžasné. A od začátku to jede pod tím názvem Hudba z ráje, nebo ten také se teprve nějak vyvinul?
1: Ne, ten název ten byl od prvního ročníku.
2: Ano.
1: Od nultýho ročníku byl vlastně hned název a nultý ročník měl asi kolik akcí? 6? Asi tak.
0: Což není zrovna málo. Představovali jste si na začátku, že za 10 let budete slavit prostě třeba 10. výročí a že ten festival pořád pojede. Věřili jste tomu?
1: Já jsem tomu věřila, protože když něco dělám, tak tomu vždycky věřím. Takže jsem tomu věřila hned od začátku, ale asi jsem si úplně nepředstavovala, do jakých rozměrů se to rozroste. Myslela jsem si, že budeme takovej menší festival, který bude dělat komornější věci, a ono to dneska už tak úplně není.
0: Což je jenom dobře. My jsme náš dnešní pořad otevřeli hudbou filmovou, ale ono to na první poslech vůbec nezní jako filmová hudba, protože je to skladba Jeana Baptisty Lilyho a je to, Kájo, tvůj výběr. Dnes budeme poslouchat tvůj výběr, nebo i tatínek se přidal do hudebního výběru?
2: I tatínek se přidal.
0: I tatínek se přidal, výborně. Takže my jsme začali hudbou z filmu Všechna jitra světa, kde, pokud se nepletu, hraje hlavní roli Gérard Depardieu. Takže to byl Jean-Baptiste Lilly a budeme pokračovat Antonínem Dvořákem, mým nejmilovanějším skladatelem. Je tu druhá věta z jeho sonáty pro smyčce. Posloucháme Akademii svatého Martina v Polích, kterou řídí Neville Marriner.

0: Na Radio Klasik Praha nám dozněla druhá věta ze sonáty pro smyčce od Antonína Dvořáka. Neville Marinier řídil Akademii svatého Martina v Polích. Dnes je naším tématem festival z Českého ráje, který se jmenuje Hudba z ráje, a mám dnes ve studiu jeho dva stvořitele, a to sopranistku Karolínu Cingrošovou a moderátora Václava Žmolíka. Když jste začali se svým festivalem, když to porovnáte tenkrát a dnes, v čem je jiný než na začátku? V čem je to dnes jiné?
1: Je to víc práce.
0: Jak je to možné? Už to nejde samospádem?
1: Je víc koncertů a víc akcí.
2: No, já si myslím, že ta myšlenka je pořád stejná.
0: A jaká je ta myšlenka?
2: Naše myšlenka, jak tady táta vlastně v tom prvním bloku mluvil o té lásce, tak myslím si, že naší hlavní myšlenkou je vlastně rozdávat lidem lásku, radost mezi ně, prostřednictvím právě té krásné hudby, skvělých interpretů, mluveného slova. Tak to si myslím, že tam jakoby ta hlavní myšlenka, která vlastně byla od nultého ročníku, tak je až do dneška. Jiné je to v tom, že jsme se teda hodně rozrostli, že je mnohem víc akcí a velkých projektů.
1: A já bych rád podotkl jednu, myslím si, docela podstatnou věc pro náš festival. Když jste se, Mirko, ptala na ty začátky, tak nám začali chodit sousedi, lidé z okolních vesnic, protože věděli, jo, to je ta hezká slečna, co tady jezdí na kole, a to je ten pan Žmolík, co ho posloucháme v rádiu, anebo tu a tam vídáme v televizi, tak se přišli podívat. A tohle publikum nám zůstalo věrné a rozkošatilo se. A mně přijde strašně zajímavé, že my nemáme takové publikum jako třeba v Praze, pražské festivaly, takoví ti milovníci, vzdělaní milovníci klasické hudby, ale nám tam chodí na koncerty lidé z okolí, kteří by nikdy jinak na klasiku nepřišli. Ale protože to děláme v kostele u nich ve vesnici, anebo ve skalách, které mají za vesnicí, protože to děláme my, které znají, tak na ty koncerty chodí. A je to báječné publikum, takže já si vždycky říkám, že děláme takovou obrozeneckou osvětu.
0: To je krásný. A daří se vám to evidentně.
1: Díváme plno.
0: To je úžasné, to je úžasné. Já jsem se ptala, v čem je jiný festival a v čem jste jiní vy, než před těmi 10 lety.
1: Aha.
2: Já si myslím, že asi v ničem. Já už si od školky přijdu taková nějaká stejná pořád.
0: No, vypadáš pořád stejně skvěle.
2: Ale ne, tak spíš jako mentálně a vnitřně. Tak samozřejmě člověk se mění, vyvíjí se i s tím, že se mi narodila před 3 lety holčička a tak.
0: Tyjo, a tati doma zpívá? Otázka. Holčička zpívá doma?
2: Holčička, jo, spíš teda tančí a občas se mnou i zpívá, občas mi říká, maminko, nespívej, to je taková ta klasika, to známe asi všichni.
1: To si říkala své mamince taky.
2: Jsem říkala mamince taky, akorát, že já zpívat musím, to jí vždycky vysvětluju, že musím holt cvičit doma. Takže jo, taky zpívá, no, a hlavně hrozně ráda chodí na koncerty a vždycky se mě ptá, jaký budu mít šaty, a je hrozně pozorný posluchač, teda vždycky vlastně všechny koncerty, na kterých jsme ji vzali, ať už jsem teda zpívala já, nebo jsme se šli na nějaký podívat, vždycky vydržela celou dobu.
0: To je krásné.
1: Já možná udělám Karolíně tiskového mluvčího.
0: Ano.
1: Já myslím, že něco se přece jenom hodně změnilo. Já si myslím, že konkrétně Karolína se díky tomu festivalu strašně moc naučila, co se týče produkční, producentské práce. Ona je hlavně umělecká ředitelka festivalu, to znamená, že vymýšlí ty projekty a ty jednotlivé programy. A myslím, že v tomto směru se opravdu hodně naučila, že dneska už umí zprodukovat i velký orchestr a velký koncert v plenéru a ve velkém sále a veškerý marketing kolem a veškeré PR. Já teda píšu ty PR materiály a tak dále, ale jinak tohle si vlastně dělá většinou všechno Karolína. Takže to si myslím, že se hodně změnilo, a z toho třeba já jako starostlivý otec mám velikou radost.
0: V čem jste se změnil vy za těch 10 let? Co vás festival naučil?
1: Víte co? Třeba jsem si neuměl představit, že budeme shánět partnery, respektive sponzory.
0: Tak no, to je dneska,
1: nutné. No a to v naší práci novinářské není nutné, ale tady je to nutné. Takže to třeba myslím si, že dneska už umíme. Co? No.
2: Já si myslím, že jo. Tak děkuju, že jsi to za nás takhle všechno shrnul.
1: Je to moje profese.
2: Ano, ano.
0: Máte stále podporovatele? Je někdo, kdo vás podporuje opravdu celých těch 10 let a oblíbil si vás?
2: Máme stále podporovatele, kteří nás celou dobu podporují a vlastně jsou to sponzoři přímo z kraje, jsou to firmy, které jsou místní a které jsou rádi, že nás tam mají a musím říct, že nás podporují každým rokem rádi.
1: A nejen firmy, ale také třeba obce a města.
2: Ano, přesně tak.
1: A musím říct, že si hodně považujeme toho, že teda pošlou korunky a umožní, aby ten festival byl, protože všichni víme, jak to je. Na vstupném se ledacos vybere, ale zůstává tam někdy nějaké mínus.
0: Je to tak. Je to tak, ze vstupného by se dneska neuživilo vůbec nic. Máte nějaké speciální překvapení pro ten 10. ročník? Co bude vaše jako největší akce?
2: My jsme hodně přemýšleli, jak ten 10. ročník pojmout, jo? Něčím fascinovat nebo šokovat a podobně, ale vlastně jsme si říkali, že zůstaneme takový, jací jsme, že nebudeme ničím fascinovat ani šokovat. Letošní teda ročník je takový víc operní. Uvedeme dvakrát Prodanou nevěstu, Rusalku, jednu operu Carmen. Vždycky to teda bude v takové komornější verzi, ale vlastně jsme si dali takový cíl, že chceme uvádět více oper. Takže například 4. července začínáme jako každým rokem opener představením opery Carmen v Prachovských Sklách, což je představení, které je velice krásné, zároveň velice náročné, protože když není hezké počasí.
0: A už se vám někdy stalo, že jste neměli hezké počasí, museli jste třeba úplně zrušit?
2: Zatím musím teda zaťukat.
0: No, zaplať pán.
2: Na dřevo ťukám, že jsme to nikdy zrušit nemuseli, ale dvakrát už nám pršelo a když jsme tam měli koncert poprvé, tak jsem tam měla zvaného kytaristu Lubomíra Brabce a to bylo úžasný, protože začalo pršet, což teda tak úžasný nebylo, ale já jsem začala zpívat Schubertovo Ave Maria a po první sloce se rozestoupily mraky, začalo svítit sluníčko a byla ve Skalách úžasná atmosféra, lidi se kolem nás semkli, všichni si vzali deštníky nebo pláštěnky a my jsme ten koncert dokončili a přestalo pršet potom Ave Maria a byl to úžasný zážitek.
1: Tam jenom scházelo, aby do těch růžových skal, protože na ně svítilo to večerní červené slunce, takže obarvilo ten pískovec do růžova. Já jsem čekal jenom, že se stoupí Panna Maria, když Karolina zpívala to Ave.
0: To je nádhera.
1: A lidi na to dodnes vzpomínají.
0: Ano, to věřím, to jsou naprosto výjimečné zážitky. Pojďme si teď jedno Ave Maria pustit. Je tu William Gomez a jeho Ave Maria zpívá sopranistka Karolina Cingrošová, společně s ní Barocco Sempre Giovane.

0: Na Radio Klasik Praha nám doznělo nádherné Ave Maria od Williama Gomeze, zpívala sopranistka Karolína Cingrošová. Společně s ní jsme poslouchali soubor Barocco Sempre Giovane. Karolína se mnou sedí dnes ve studiu společně se svým tatínkem, moderátorem Václavem Žmolíkem. A my jsme si před touto skladbou povídali o magické záležitosti, která nastala ve Skalách se Schubertovým Ave Maria. 4. července tedy naštěstí letos, já to vím, bude fantastické počasí.
1: Výborně, jo, tak to jsme rádi. Tady...
0: My tady na Klasiku víme všechno a tohle víme. Jo.
1: Tak to tím příště zavoláme, zeptáme se.
0: Takže 4. července do Skal na Carmen a co potom dál?
1: No, potom dál, my ten program máme poměrně dlouhý, letos nás čeká 13 akcí, z toho 10 koncertů a představení a 3 besedy, takže to všechno vyjmenovávat nebudu, protože posluchači si to můžou najít na našich webových stránkách Hudby z ráje, ale protože jsme takovým festivalem také zajímavých a krásných míst, tak na každý ročník se snažíme hledat nová místa. A letos uvedeme 2x prodanou nevěstu, z čehož jednou to bude v městečku Dolní Bousov, kde vzniklo nové jeviště v zahradě. Takže tam budeme mít prodanku v zahradě. A potom, a to se mi strašně líbí, budeme mít prodanou nevěstu v Lázních Bělohrad, Bělohradské Sýpce. Takže to mi přijde jako úžasné spojení.
0: Co to je za místo? Popiš ho.
1: Je to normálně barokní sýpka, krásně opravená. Koupil ji asi před 2 lety hodně rozpadlou jeden akcionář, který sýpku krásně zrekonstruoval. A místo toho, aby tam byla mouka, tak se tam pořádají úžasné kulturní akce. Takže je tam úžasný sál a my tam budeme dělat prodanku.
0: To je krásný.
2: Tradičním nebo jedním z tradičních vrcholů každého festivalu je naše festivalové gala, které je zase v krásném kostele, který má úžasnou atmosféru uprostřed hřbitova v újezdu pod Troskami. A tentokrát tam Karolína bude s Bárou Kodetovou, takže takový zajímavý dvojkoncert dvou zpěvaček. A když jsem si tedy vzal slovo, tak si přihřeji svoji polívčičku. To jsou ty besedy,
0: ano,
2: které děláme většinou na Šelcově statku v Sobotce, což je takové krásné místo. Začali jsme díky kamarádovi, který ten Šolcův statek vlastnil. Dneska už je to součást Jičínského muzea. Děláme to tam na záhrobci. Víte, co to je záhrobec?
0: Ne, ne, ne.
2: Ne, ne. Záhrobec se u nás v kraji říká zápraží. Ano, takže se svými hosty jsem vždycky na záhrobci, čili na zápraží, a většinou si tam zvu známé kamarády, ale to tam budu mít Ondru Kepku a potom Mirka Hanuše s manželkou Janou. Tak se na to moc těším, vždycky tam míváme pod rozkvetlými stromy plno, anebo se zelenajícími v tom okamžiku většinou spíš už, a bývá tam taky moc pěkná atmosféra. Lidi to mají rádi.
0: Kdyby vy sami jste každý za sebe měli vybrat něco, na co se nejvíc těšíte, ať už z jakéhokoliv důvodu, co by to bylo?
1: To je hrozně
0: těžký. Vím, že to nejde jako vybrat, který dítě máš nejradši, jo?
1: Tak já bych vypíchla koncert, který nás čeká v Masarykově divadle v Jičíně, kde bude náš festival také poprvé. A tam bude koncert s Ústřední hudbou armády České republiky, což je 60členný orchestr plný mužů. A my už jsme ho na festivalu měli předloni v Turnově a sklidilo to veliký úspěch. Takže jsem moc ráda, že přijali naše pozvání opět. A tam vystoupím se skvělou kolegyní zpěvačkou Dašou. Takže to je takový koncert, na který se moc těším, protože mám ráda tyhle ty crossovery a já tam budu za tu klasiku, za tu vážnou hudbu. Já to tak nerada říkám, za klasickou hudbu, a Daša tam bude teda za ten pop, swing, jazz a všechno ostatní.
2: A budete jistě obě báječné. No a já teda miluju opery, takže na všechny ty naše opery se těším. A možná bych zmínil Mozarta v Markvarticích 11. července, což je jedno z tradičních míst, kde máme pravidelně koncerty. Karolína tam bude společně s Danielem Klánským a doprovázet je bude smyčcové kvinteto Festivalu Hudba z ráje, což zní moc hezky. Wow, ano. No a tam je to takový ten případ, kdy jsme se propojili vlastně s místní komunitou. A koná se tam ten koncert u takové kouzelné roubenky a lidé sedí na svahu pod obrovskými kaštany, to jsou, že jo? Pod obrovskými kaštany a má to tam báječnou atmosféru. A jeden místní pan chalupář tam vždycky udělá s dcerou výpravu krásnou, pan Brabec. a je to prostě jedinečný zážitek i díky tomu zázemí, díky těm lidem, kteří jsou zatím, že se propojíme prostě s dalšími místními
1: nadšenci,
2: kteří si to takhle užívají. Takže my vlastně propojujeme ty profíky s těmi místními nadšenci.
0: Úžasné. A já se musím zeptat, bude Rusalka?
1: Rusalka bude, ano. Letos teda nebude v Prachovských skalách. Tam jsme letos právě dali tu Carmen, aby byla trochu změna, protože Rusalka už tam byla dvakrát. Ale Rusalka letos bude 16. října v Rovensku pod Troskami.
0: Výborně. A Rusalka teď i na Radio Klasik Praha. Je tu árie Měsíčku na nebi hlubokém v podání sopranistky Karolíny Cingrošové.

0: Na Radio Klasik Praha jsme poslouchali krásný hlas mého dnešního hosta, kterým je sopranistka Karolína Cingrošová. Společně v árii Rusalky od Antonína Dvořáka se s ní představily dvě harfistky, Zbyňka Šolcová a Hedvika Muza Baša. S Karolínou je dnes se mnou ve studiu také její tatínek, moderátor Václav Žmolík. Chtěla jsem se zeptat, už jste si někdy vyměnili role? Karolína moderovala a vy jste zpíval?
1: No. To ne, já jsem nespíval, ale jinak Karolína
0: to vím.
1: Celkem často moderuje a hlavně spolu jsme moderovali krásné velké akce, třeba ve Smetanově síni obecního domu, takové úžasné show při předávání muzejních cen. Gloria Musealis byla pravidelně mojí partnerkou teď několik let. Jednou jsme dělali Jamese Bonda a jeho Girl.
0: Oh, wow. Krásné. Oddělujete při vašich setkáních osobní čas a pracovní čas, nebo vždycky ten nedělní oběd přejde v debatu, tak tati, co letos zase vymyslíme?
2: No, většinou to je naopak. Táta se mě ptá, co jsem zase vymyslela, protože se bojí, s tím zase přijdu.
0: Takže dramaturgie je spíš ve tvých rukou?
2: Ano, ano, dramaturgie je v mých rukou a...
1: Ale radí se.
2: Ano,
1: radí
2: přesně
1: se.
2: Tak, já to pak vždycky tátovi řeknu a on to tak jako uhladí. Jednou jsem přišla s tím, že uděláme, protože v Českém ráji hodně lítají balóny, tak já jsem jednou přišla za tátou s tím, že uděláme koncert v balónu. Tak to mi rozmluvil.
1: Ano, ale... já jsem totiž dělal přímý rozhlasový přenos z balónu s kolegou, tak vím, jak to dopadlo, jo. Já jsem byl na zemi, kolega byl v balónu, odletěl, a celý přenos jsem dělal já potom.
2: A už ho nikdy nikdo neviděl.
1: Ano, tak jsem si ten koncert uměl představit, ano.
2: Ale pořád to mám v hlavě, ale to tátovi nemůžem říkat. No nic, takže my vždycky, když tak si uděláme kafe a jdeme si sednout a prostě pracujeme, no. A ten čas vždycky tak plyne a vždycky to tak jako vymyslíme. A většinou to bývá tak, že když probíhá nějaký ročník, tak už máme vlastně vymyšlený i ten další. A takže...
0: Už se někdy stalo, že jste se fakt nedohodli? Že jeden něco chtěl a druhý za žádnou cenu? Nebo vždycky najdete nějaký kompromis? A
2: vždycky najdem nějaký kompromis, no. Já jsem taková dost tvrdohlava, takže když si něco vezmu do hlavy, tak mám pocit, že to tak musí být, ale pak si to většinou nechám tak jako rozležet a že jo. Ta taky ve. A no, dojdem k nějakému kompromisu. Vždycky jako nějak se nedohadujeme.
1: Ano. Žádnou tvůrčí krizi jsme zatím neměli.
0: Ne. Tak to rádi slyšíme. Budeme se těšit na všechny koncerty, na celý festival. Já vám moc děkuji, že jste dnes přišli. Bylo mi potěšením. Budu držet palce, hlavně ať vychází počasí, ať jsou všichni umělci zdraví, vy ať jste zdraví a ať máte dostatek elánu, sil a invence i do dalších ročníků a věřím, že se sejdeme třeba při jubilejním 20.
2: Moc rádi, Mirko, a děkujem ti za pozvání.
1: A srdečně zveme všechny posluchače Rádia Klasik na hudbu z ráje 2026. Naslyšenou.
0: My náš dnešní pořad uzavřeme opět filmovou hudbou. Je tu hudba z nádherného filmu Gladiátor od Hanse Zimmera. Na Radio Klasik Praha končí další díl pořadu Na osobní notu. Loučí se s vámi Mirka Časarová a
1: Václav Žmolík
2: a Karolína Cingrošová.